letošící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas teď

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

Leonardo, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený. Je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba, protože chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Přidáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: To už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jabko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med. Necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete si jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, no. A tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 17:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme vstali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my jsme...
0: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu, čtvrtzubec se to jmenuje, to je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč, je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trkve. On říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
0: odešli jste všichni?
2: Ne, odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy, položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: let na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím, snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

kuličky. Koně slaví svůj světový den 11. července, ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských střežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starogardskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starogardského koně, tak kladubského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanovměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokorupských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokorupské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokorupští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokorupských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady pídila po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: Pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Hřbanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce 3. zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě i jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodla, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu. Working.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla. A vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si to zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který

0: sedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
1: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
2: A co to je?
1: Já bych se nebála postavit na piedestál, na první místo, vůbec to celkový pojetí vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
2: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
1: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
2: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
0: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je a začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaně dám, to bylo hodně velký téma.
1: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
2: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
0: Moc děkuju.
1: Děkuji.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál Někdo se tomu smál,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

dess, ja, dess. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallovi, fjallek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nákupem kávy od skautů ve Velkém Meziříčí lidé přispějí na nemocného chlapce. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Dnešek bude polojasný, odpoledne může i sprchnout, teploty do 21 stupňů. Hezké nedělní ráno a dobrý poslech přeje Adéla Zachová. Velkomeziříčtí skauti prodávají kávu v areálu Fary. Vybrané peníze půjdou na charitativní účely. Akci Káva od srdce spustili v pátek a dnes ještě nabízí nápoje do 17 hodin odpoledne. Výtěžek každoročně věnují některé z rodin v okolí Velkého Meziříčí. Pokračuje zakladatelka Kávy od srdce Marie Šplíchalová.
3: Letos je to pro 3letýho Teodorka, který má vlastně kombinovaný onemocnění, který má jakoby genetický původ a vlastně má opožděný vývoj a potřebuje tady tyhle ty peníze na velký osobní auto, aby mohli rodiče vozit Teodorka do Jihlavy do speciální školky.
1: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu z přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%, zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama a zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara už je teď o podporu mezi firmami zájem.
4: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
1: Firma může o záruku požádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili.
2: Sport.
1: Hokejisté Třebíče prohráli ve druhém kole Maxa ligy na ledě Vsetína 2-3 v prodloužení. Nezvítězila ani Jihlava, Táboru podlehla v jeho aréně 2-4.
5: Jihlavští hokejisté přitom v utkání vedli nejprve 1-0, pak i 2-1. Domácí Tábor ale skóre ve druhé třetině vyrovnal a v závěrečné části i otočil. Taky Třebíč ve Vsetíně měla náskok 2-1, ale i v tomto duelu se povedlo domácím vyrovnat. Zápas mezi Vsetínem a Třebíčí nakonec dospěl do prodloužení, které rozhodl po necelých 3 minutách hry domácí Filip Suchý. Kristián Šveda, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Počátkách je teď 8 stupňů, v Dukovanech 12. Nedělní ráno nás čeká polojasné, v údolích se vyskytnou lokální mlhy. Postupně bude oblačnosti přibývat a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť nebo slabší přehánky. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v Třebíči v ulici Smila Osovského. Probíhají tam stavební práce a jízdní pruhy jsou zúžené. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: V dobrém ránu za chvíli přidáme kalendárium a připomeneme v něm i poslední veřejnou popravu na českém území. Konala se v Třešti. A kdo byl popraven a proč, uslyšíte za pár minut.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno, máme 5 hodin, 11 minut, je neděle 13. září a představte si, že je to Mezinárodní den závětí. Lidem po celém světě připomíná význam poslední vůle a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů, dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Další události a zajímavosti přidáváme teď také v kalendáři.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účasti tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupenky. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní.
4: Tonda Blaní, Tonda for president!
3: Marek Daniel. A já přeju hezkou neděli.

0: Českém rozhlasu Vysočina dospívala Donna Lewis, je 5:17. Sousedská neděle nebo třeba Varhaní Vysočina. Kam se dnes vydat v našem kraji za kulturou? To uslyšíte za pár minut. A teď se ještě pojďme podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se teď po ránu pohybují nejčastěji mezi 8 a 12 stupni. Jihlava, Hruškovy dvory, tam je 8 stupňů, Moravské Budějovice 11 hlásí a Přibyslav 9. Dnes ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolích. Postupně bude však oblačnost přibývat až na zataženo a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni a foukat bude slabý během odpoledne mírný západní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 13. září. Přejeme vám klidnou neděli a dobré vstávání.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sebe.
1: Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme dobré nedělní ráno, je 5:21 a pojďme se podívat na pár tipů, kam vyrazit dnes za kulturou. Třeba Městská knihovna Velké Meziříčí slaví návrat do svého zrekonstruovaného sídla a vy můžete slavit s ní, a to v naprosto uvolněném duchu. Pořádá totiž dnes od 14 hodin akci nazvanou Sousedská neděle. Začne zde zahradní slavnost s kapelou Lhotár, divadlem, hrami a soutěžemi, takže určitě pro velkomeziříčské parádní zábava a samozřejmě i ty z okolí. Festival Varhaní Vysočina, tak ta se letos koná s podtitulem Pocta Dvořákovi a zahajovací koncert můžete navštívit v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě. Zazní na něm Dvořákova lužanská mše a Foresterovo Stabat Mater s kýnovým smíšeným sborem. Začátek koncertu je dnes v 17 hodin, takže určitě i na tento koncert můžete zavítat. A další tipy najdete také na našem webu vysočina.rozhlas.cz nebo na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Tak se určitě podívejte, ať máte přehled. Za chvíli přidáme aktuální zprávy.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Kim Wilde a teď přidáváme aktuální zprávy. S nimi je tu Adéla Zachová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Humpolec rozdává kompostéry svým občanům. Aktuálně jich je k dispozici 100 kusů. Každá domácnost může získat maximálně jeden. Zájemci si musí kompostér rezervovat. Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek také propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Skoro polovina Čechů neví o možnosti odkázat majetek na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo přes 1000 dospělých. Častěji téhle možnosti využívají pravidelní dárci a společensky aktivní lidé. V indickém Dillí dnes končí dvoudenní summit uskupení zemí BRICS. Po prvním dni vyzvalo 11 členských zemí k zastavení bojů na Blízkém východě. Ve společném prohlášení odsoudili útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé v kariéře tenisové US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2 a získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře. Nedělní ráno nás čeká polojasné, v údolích se vyskytnou lokální mlhy. Postupně bude oblačnosti přibývat a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť nebo slabší přehánky. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ze silnic Vysočiny teď nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Letošní běh pro hospic v Novém Městě na Moravě měl rekordní účast. Běžců přišlo tolik, že museli pracovníci hospice závodní čísla na místě dovyrobit a reportáž z charitativní akce uslyšíte za chvíli.

0: vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, přejeme vám dobré nedělní ráno, je 5 hodin 39 minut. Domácí hospic Vysočina přišlo včera v Novém Městě na Moravě podpořit 450 běžců. Osmý ročník charitativního běhu pro hospic tak letos měl rekordní účast i výtěžek. Z registračních poplatků a tamboli vybrala organizace přes 150 tisíc korun. Účastníci mohli běžet 2-kilometrový nebo 5-kilometrový okruh a akci jako ambasadorka podpořila i novoměstská rodačka a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
1: 3, 2, 1. Na okruh u novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Ti nejrychlejší zdolávají kratší trasu za necelých 10 minut. Mezi prvními doběhla paní Michaela se syny Krištofem a Matyášem.
2: Vybrali jsme si 2-kilometrovou trasu, a takovou tu rekreační, ale myslím si, že jsme běželi závodní tempo, nebo tedy aspoň moje děti.
1: A jste tady poprvé, nebo?
2: Jsme tady po druhé.
3: Já jsem tady ještě nebyl, mami.
2: Ty jsi ještě byl malinký.
1: Spousta běžců se ale závodu na podporu místního hospice účastní vůbec poprvé.
4: Je to hanba, že jsme poprvé, že jsme novoměšťáci, ale postupně s věkem tak nějak to i bereme jako povinnost a slušnost.
1: Vysvětluje paní Jana, že obvykle spíše chodí než běhá a proto má i teď v plánu zvládnout trasu zdolat spíše volnějším tempem. To třeba účastnice Marie běhá pravidelně. Teď sebou ale vzala i psa.
5: Vidíme s pejskem, no. Není takový moc zvyklý na běhání, většinou běhám sama.
1: Domácí hospic pro charitativní běh oslovil s nabídkou ambasadorství rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ta tak na akci dorazila na otočku z Itálie.
6: Jsem hrozně ráda, že dneska můžu být, protože jak říkám, je to pro dobrou věc a když vidím, kolik je tady lidí, tak mi to úplně jako jsem nadšená, protože jak říkám, takovýhle věci by se měly podporovat.
1: Lidí dorazilo opravdu hodně, více než v předchozích letech. Právě výtěžek z registrací do závodu pomůže hospici k pořízení zdravotnického přístroje, vysvětluje jeho mluvčí Lenka Šmardová.
7: Ty peníze půjdou na pořízení mobilního ultrazvuku, který hospic vlastně potřebuje, a doufáme, že jsme vybrali dost na to, abychom si ho mohli pořídit z těch peněz z toho běhu.
1: To vlastně jsem si všimla, že někteří běžci už nemají vytištěné číslo, ale mají napsané číslo rukou.
7: Ano. V tomto jsme trošku podcenili přípravu, protože my jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili, takže jsme museli dopisovat čísla i ručně, bude to poučení do příštích let.
1: Mobilní ultrazvuk vyjde podle Lenky Šmardové na zhruba 130 tisíc korun. Výtěžek z letošního běhu tak nákup pokryje. Z Nového Města na Moravě Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Tak to bude Ace of Base pro vaše lepší vstávání. S vámi je Český rozhlas Vysočina, 5 hodin 46 minut, aktuální čas. A jak to vypadá s počasím?
1: Počasí.
0: Dívám se na teploty, ty se nám stále pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 8 a 12 stupni. V Havlíčkově Brodě je právě 10 stupňů, v Černovicích 9 a ve Vatíně 8. Teď ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolích. Pokud někam vyrážíte na cesty, buďte opatrní. Také se pohybuje všude možně zvěř, takže raději nohu z plynu. Postupně bude však oblačnost samozřejmě na Vysočině také během dne přibývat až na zataženo a od západu se odpoledne rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Co se týče denních teplot, ty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni a k tomu bude foukat slabý během dne nebo odpoledne mírný západní vítr.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Petr Spálený a Zdeněk Rytíř na Českém rozhlasu Vysočina. Víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje, náramně se nám hodí.

sauvate.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Česku stoupla spotřeba mléčných výrobků, loni byla historicky nejvyšší. Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Americká firma OpenAI letos nevstoupí na burzu. Dnešek bude polojasný, odpoledne může i sprchnout, teploty do 21 stupňů. Hezké nedělní ráno a dobrý poslech přeje Adéla Zachová. Češi loni spotřebovali historicky nejvíce mléka a mléčných výrobků. Podle Českomoravského svazu mlékárenského skonzumoval každý spotřebitel skoro 279 kg výrobků v přepočtu na mléko. Při přibyslavském mlékárenském setkání to řekl předseda svazu Jiří Kopáček. Meziročně konzumace stoupla skoro o 7%.
2: Vypili jsme více konzumního mléka, zkonzumovali jsme více zakysaných mléčných výrobků, ale především každý z nás snědl 21 kg sýrů, což nás posunul mezi státy s nejvyšší spotřebou, jejich spotřebou. Trend růstu spotřeby zakysaných mléčných výrobků a sýrů pokračuje i v letošním roce.
1: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čiže to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: Americká společnost OpenAI v letošním roce nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. V minulém týdnu například zveřejnili dva zaměstnanci firmy Anthropic své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Sport. Fotbalisté Liberce se díky výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 dostali do čela neúplné ligové tabulky. Mají 2 body náskok na druhou Slávii, kterou ale dnes čeká zápas v Teplicích. Trenér Liberce Branislav Fodrek k tomu říká.
4: To je naša úloha, velmi se tomu těšíme, že jsme tak, jak jsme a máme toľko bodov, koľko máme. Dané fáze súťaže, nejdôležité, či ste prvý, druhý, tretí. Ten náš cieľ, ja som už spomínal minulý týždeň, je byť hore, držať sa tam pri tých mústvách čo najbližšie a uvidíme na konci, na čo to bude stačiť.
1: V dalších zápasech 8. kola Sparta porazila Jablonec 2-0, Zbrojovka zvítězila v brněnském derby nad Artisem 2-1 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2.
0: Počasí.
1: Libice nad Doubravou a Moravské Budějovice hlásí 11 stupňů, Hubenov 8. Nedělní ráno nás čeká polojasné, v údolích se vyskytnou lokální mlhy. Postupně bude oblačnosti přibývat a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť nebo slabší přehánky. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě je uzavřená ulice Novotnův dvůr z důvodu opravy povrchu vozovky. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Já se sázím a Věra Špinarová na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. 6 hodin 11 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak určitě nikam nespěchejte, je neděle, v klidu, v pohodě, ať dorazíte v pořádku do svého cíle. Přejeme vám šťastnou cestu za volantem i na kole. A tady už je Kylie Minogue.

0: Lidé v Česku na dobročinnost ročně darují desítky milionů korun ze závěti a na tuto možnost upozorňuje měsíc dobročinné závěti, který začíná dnes, tedy na Mezinárodní den závěti. Kampaň ale taky vzpomíná na lidi, kteří ve své poslední vůli mysleli i na dobročinné organizace. Více povíme na Českém rozhlasu Vysočina už za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď se pojďme ještě podívat, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se pohybují stále mezi 8 a 12 stupni teď ráno. Bystřice nad Pernštejnem aktuálně 9 stupňů, Třešť 10 a Třebíč 11. Bude teď ráno ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolích. Postupně však oblačnost bude přibývat až na zataženo a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 18 a 21 stupni a foukat bude slabý během odpoledne mírný západní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědi na dnešek a když se podívám na pondělí, ráno ještě ustávající déšť, odpoledne pak postupně slunečnější počasí a teploty také do 21 stupňů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: 6:21, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve svých posledních vůlích na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tento způsob darování navíc podle koalice volí čím dál více lidí. Poskytnout informace o darování ze závěti a poděkovat dárcům je cílem měsíce dobročinné závěti, který začíná dnes při příležitosti Mezinárodní dne závěti.
1: Vyjadřuji tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
2: Závěť je možné sepsat i bez právníka, vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
6: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí, i když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
2: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.

Sníčkův.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a na něm přinášíme právě teď aktuální zprávy s Adélou Zachovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Částečně uzavřená bude od pondělka Poděbradova ulice v Jaroměřicích nad Rokytnou. Stavba stáhne provoz na silnici k Moravským Budějovicím do jednoho pruhu. První omezení skončí tento pátek a po víkendové pauze se stavební práce obnoví. Na definitivní plné otevření si řidiči počkají do 25. září. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. V domácí péči můžou čerpat maximálně 27 tisíc korun za měsíc. Při dnešních cenách to stačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Lidé s vážným postižením přitom můžou potřebovat nepřetržitou asistenci nebo dohled. Ve zbylém čase často musí pomoct rodina nebo jiné blízké osoby. České firmy můžou žádat o státní garance svých úvěrů pro projekty na Ukrajině. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Ve Finsku začíná dvoudenní Evropský arktický summit. Představitelé Evropské unie i některých členských států se na něm budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Debata o této polární oblasti zesílila po opakovaných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o obsazení Grónska. Tereza Kneblová se vyšplhala na třetí místo v celkovém hodnocení světového poháru kanoistek na divoké vodě. V posledním závodě seriálu ve španělském Seu vybojovala bronz. Nedělní ráno nás čeká polojasné, v údolích se vyskytnou lokální mlhy. Postupně bude oblačnosti přibývat a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť nebo slabší přehánky. Přidá se slabý západní vítr a na teploměru naměříme 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v Třebíči v ulici Smila Osovského, probíhají tam stavební práce a jízdní pruhy jsou zúžené. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Směřícím pásmem teď prochází světlou nad Sázavou provozovatel pouti František Lagron. Musí si totiž dobře promyslet, jak letos rozmístí své atrakce, protože na ně bude mít míň místa. Proč? Tak to uslyšíte v našem vysílání také za pár chvil.

0: 6:39 minut a s vámi je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré nedělní ráno. Po 4 letech se znovu mění místo konání svatováclavské pouti ve Světlé nad Sázavou. V zámeckém parku, kde byla poslední roky, letos nemůžou stát těžké atrakce. Proto se přesunou na druhý břeh řeky do lokality, které místní říkají Pěšinky. Jedna z největších poutí v kraji přitom historicky bývala na náměstí, kam se nemohla po jeho rekonstrukci ale vrátit.
1: Tady to bylo vždycky na náměstí nejlepší, no?
2: Jan Šafránek je světelský pamětník a také často zaznamenává události ve městě na video.
1: Jednou už to v Pěšinkách bylo. Mám to někde i natočený. Jo.
2: A pamatujete si, jestli tehdy přišli lidi, jestli to přijali, tu variantu, nebo ne?
1: No, co zbývalo?
2: Se synem Pěšinkami prochází paní Eliška.
3: My to na jednu stranu uvítáme, protože se odlehčí parku. A na druhou stranu tady v podstatě hodně blízko bydlíme, takže je to hodně hluku, je to náročnější ten víkend pro nás i pro děti na spaní.
2: Nově vybrané lokalitě pro velké atrakce v Pěšinkách dominuje torzo zamýšleného plaveckého bazénu. Teď se tady seká tráva, práci sleduje i mluvčí radnice Blanka Sedláková.
4: To už je příprava v plném proudu, už tady jsou kolegové, kolegyně z technických a bytových služeb.
2: Tady na téhle louce bude co?
4: Ty nejtěžší atrakce, ty, které vlastně jsou momentálně zakázány v parku. Jednalo se tam o rozpor, o nějaké obavy, že ty velké akce, které se pořádají v parku, mají negativní vliv na dřeviny.
2: Druhé epicentrum svatováclavské pouti pak budou mít lidé na dohled, ale přes řeku, v zámeckém parku.
5: Jarmulko, pojď sem. Manželku si pozvu na vás.
2: Provozovatel pouti František Lagron si v zámeckém parku pásmem rozměřuje prostor pro stánky a atrakce.
6: Bude tady bobová dráha, ruský kolo, atrakce lehký do 15 tun.
5: V parku jich bude tak jenom do 10 nebo do 12. Tam se nám taky vejde jen 20, takže tady bude prostě o takových 25 atrakcí bude tady míň.
2: Mezi oběma místy budou lidé přecházet po mostě přes řeku Sázavu. Přirozeně by je měly propojit stánky, které by lidi zároveň naváděly, aby měli stále pocit, že jsou na pouti. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin 46 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Širokou nabídku akvarijních ryb, terarijních zvířat, hlodavců a také chovatelského sortimentu nabízí Aquaterra Zootrhy v Havlíčkově Brodě a ty se konají právě dnes v kulturním domě Ostrov. Otevřeno mají od 8 do 12 hodin, tak můžete vyrazit, to je tedy nabídka pro vás. No a teď se pojďme ještě podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má v tuto chvíli meteorolog Petr Minstar. Já vám přeji dobré nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá aktuálně s počasím a teplotami na Vysočině?
2: Oblačnost je velká, máme převážně zataženo, ta oblačnost se nasunula krátce po půlnoci, takže minimální hodnoty při té malé oblačnosti byly někde k 6 stupňům, teď jsou zhruba od 8 do 11 stupňů, no a srážky se nad Vysočinou rozpadají, ale pár kapek na zem pravděpodobně dopadá přece jenom na úplném západě Pelhřimovska, je to ale chvilková záležitost, my dnes ale čekáme postupně srážek více, bude převažovat přes den zataženo, ráno se ještě mohou zdržovat někde mlhy, které se vytvořily. V průběhu dne, tedy od severozápadu, se budou objevovat přehánky, nejprve se budou většinou rozpadat a zasáhnou jenom malou část Vysočiny, ale v těch odpoledních hodinách už to bude déšť četnější na většině území, i když to bude zase jenom chvilková záležitost do večera, tam se zase budou částečně rozpadat. Teploty ty by měly vystoupit na 17 až 20, i když těch 20 bude opravdu málo, bude to taková hodně hraniční, horní hranice těch teplot. Vítr během dne mírný od západu, jinak zpočátku ještě slabý.
0: Jak to vypadá dneska s biopředpovědí?
2: Biopředpovědět na jedničce mírná zátěž.
0: Uh-huh. A co nám nabídne příští týden, respektive jeho začátek, bude také deštivý?
2: Bude deštivá hlavně noc, už v průběhu pozdějšího večera noci se bude zase zvětšovat šance na jednak i trvalejší déšť až do těch ranních hodin, ale samozřejmě bude u toho zataženo, teploty ty zůstanou mezi 14 a 11 stupni, no a déšť už většinou občasný v ranních hodinách bude dále ubývat, odpoledne potom čekáme oblečno, přehánky se budou vyskytovat opravdu jen výjimečně, to bude spíš záležitost východu republiky, takže večer potom už polojasno a skoro jasno, teploty by měly vystoupit mezi 18 až 21 stupňů, vítr bude severozápadně až severní, mírný do 20 km za hodinu a večer zeslábne.
0: Říká Petr Minstar z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za informace o počasí, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak já vám řeknu jeden takovej ze života, jo. Tudle vás jsem se ptal faráře, jestli po smrti půjdu do nebe. A on mi říká, ty? Člověče, ty nepůjdeš do nebe ani na den otevřených dveří.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Letošní běh pro hospic v Novém Městě na Moravě měl rekordní účast. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne ji Národní rozvojová banka. V Německu byl v kradeném automobilu zadržen 17-letý Čech. Neděle bude zatažená, odpoledne sprchne a teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy a Adéla Zachová. Charitativní běh získal pro hospic v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek. Na 8. ročník akce dorazilo skoro 450 závodníků, nejvíce v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala.
3: Bavila jsem se tady s organizátorem a ten mi říkal, že možná bude lepší, když budu tady odstartuju a budu tady prostě s těma lidma, než když prostě poběžím a oni mě vlastně jako úplně nepotkají.
4: Vysvětluje Martina Sáblíková, že na charitativní běh přijela do Nového Města na Moravě v podstatě na otočku z Itálie a i kvůli vytížení trasu sama neběžela. Závodníků bylo ale více než v předchozích letech.
5: My jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili.
4: Vysvětluje mluvčí domácího hospice Lenka Šmardová, že nakonec nebylo ani dost pořadových čísel a museli ručně vypisovat další. Díky běhu se podařilo vybrat přes 150 tisíc korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu zafinancují sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
6: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
2: Národní rozvojová banka poskytne až 3 miliardy korun. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Sport. Prvoligoví hokejisté Vsetína vyhráli i druhý zápas sezóny. Doma porazili Třebíč 3-2 v prodloužení, které rozhodl Filip Suchý. Asistent trenéra Michal Brož po utkání ocenil kvalitu soupeře.
7: Podle nás tam z té naší kabiny ten tým je pasovaný mezi top týmy v té soutěži letos a ono to tak bylo. My jsme jenom poděkovali po zápase klukům, jak se k tomu postavili, jak to pozbírali a víceméně si za tím vítězstvím šli a myslím si, že ten jeden bod pro nás je tak nějak spravedlivým vyvrcholením toho zápasu.
2: Zlínští hokejisté naopak ve Frýdku Místku v prodloužení 2-3 prohráli. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem a Novém Rychnově je teď 9 stupňů, v Dukovanech 12. Dnes očekáváme převážně zataženo, ráno se ještě lokálně objeví mlhy. Během dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už zaprší na většině území. Povane slabý západní vítr a nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte, v Telči ulice Dačická je uzavřena z důvodu probíhajících stavebních prací. Objížďka vede ulicemi Strojírenská, Zadý, přes Starou Říši, ulicí Hradecká, Panské Nivy a na Žabinci. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli přidáme kalendárium a připomeneme v něm i poslední veřejnou popravu na českém území. Konala se v Třešti. A kdo byl popraven a proč, uslyšíte za pár minut.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

Ať se na hocanský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

kde se málem utopím, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: 7 hodin 11 minut. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Máme neděli 13. září a to je také Mezinárodní den závětí. Lidem po celém světě připomíná význam poslední vůle a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. A co tam máme dál, to už nám prozradí Petr Jungmann v kalendáriu.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. Před 80 lety došlo také k jedné z posledních veřejných poprav na českém území za účastí tisíců lidí. Na louce za Třeští na Vysočině byla oběšena česko-německá úřednice Herta Kašparová za podíl na masakru 33 civilistů na konci války. Popravy se zúčastnili lidé z Třešti i okolí, včetně žáků základních škol. Na exekuci byly dokonce prodávány vstupenky. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní. Tonda Blaní, Tonda for president! Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin 17 minut je aktuální čas a s vámi dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Skauti ve Velkém Meziříčí na tento víkend rozjeli kavárnu. Dočasný podnik na faře má jediný cíl – vybrat dostatek peněz pro nemocného Teodorka, aby rodiče mohli pořídit auto a vozit ho do speciální školky. Více si poslechněte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď ještě přidám také informace o počasí. Teploty aktuálně 8 až 12 stupňů na Vysočině, v Telči právě 10, ve Velkém Meziříčí 8 a v Náměšti nad Oslavou 12. Ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolí, postupně bude však oblačnost přibývat až na zataženo a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupni. A foukat má slabý během odpoledne mírný západní vítr.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněl divoký byl. 7 hodin 22 minut máme právě teď, přejeme dobré nedělní ráno. Velkomeziříčskou faru na tento víkend obsadili desítky skautů. V kuchyni tam vaří kávu, rozlevají víno a chystají dezerty. Vše pak nabízí lidem. K dispozici mají totiž na faře zhruba 100 míst k sezení. A proč to všechno? Prodejem nápojů a dezertů se skauti snaží vybrat peníze pro nemocného chlapce. Akci Káva od srdce pořádají ve Velkém Meziříčí už po 8. A daří se jim vybrat i stovky tisíc korun. A my jsme také skauty opět navštívili a natočili pro vás pěknou reportáž.
1: Je? V kuchyni je teď několik dobrovolníků. Někteří připravují kávu a dezerty, další objednávky roznáší ke stolům. Se sklenicemi teď skauti míří i k místu paní Markéty.
2: Mám hrozně ráda skauty, že se do toho pustili, do té organizace. Vždycky se snažím i zjistit, o kom tentokrát ta sbírka je, které rodiny se týká a na co přesně přispíváme. Lidé se jinak ostýchají přijít na faru a teďka se tady setkává celé město a každý má dobrý pocit, že udělal něco dobrýho. A mimo to jsou tady fantastické zápusky.
1: Chválí si paní Markéta a vysvětluje, že se akce Káva od srdce účastní pravidelně. Třeba paní Petra je tady teprve podruhé.
3: Mně to přijde jako fajn akce, je to právě na dobrou věc.
4: Dětem se to taky líbí.
3: Jo, tohle oceňuji, jako jo, ani to ještě vlastně nebylo, tady ten dětský koutek, nebo nepotřebovali jsme to a teďka to teda fakt jako oceňuji.
1: Směje se paní Petra a rovnou běží čekat na děti ke kraji kouzačky. O veškerý servis se tady ve víkendové kavárně starají skauti. Celkem se jich tu za 3 dny protočí skoro 50. Na přípravě zákusků se podíleli podle zakladatelky Kávy od srdce Marie Šplíchalové, ale i další lidé.
5: Všechny dezerty máme od našich místních lidí, maminek od skautských dětí a tak, který nám to tady nosí. Takže všechny dezerty jsou domácí, nic jsme nekupovali a všechno máme od dobrých místních duší.
1: Marie Šplíchalová popisuje, že akci zakládali s další skautkou Ilonou Judovou ještě na střední škole. Teď už se koná 8. ročník, takže veškeré postupy už mají docela vychytané. Pokaždé ale výtěžek z kavárny pomůže někomu jinému.
5: Letos máme stejně jako v uplynulých letech kavárnu pro konkrétní rodinu z okolí Velkého Meziříčí. Letos je to pro 3letýho Teodorka, který má vlastně kombinovaný onemocnění, který má jakoby genetický původ.
1: Vybrané peníze tak půjdou na financování rehabilitace, terapie, zdravotních pomůcek i auta, které rodina potřebuje k dojíždění do Jihlavy do speciální školky. V minulém roce se skautům podařilo vybrat skoro 340 tisíc. Z Velkého Meziříčí Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Já ještě dodám, pokud byste chtěli nákupem kávy Teodorkovi také přispět, tak skauti budou nabízet kávu ještě dnes do 17 hodin na Velkomeziříčské faře. A ke skautům se vrátíme také po 7:30, ale to už bude úplně z jiného soudku. To budete koukat. Zůstaňte s námi.
6: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vyhra. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Jsou tu aktuální zprávy a do studia je přináší Adéla Zachová.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Humpolec rozdává kompostéry svým občanům. Aktuálně jich je k dispozici 100 kusů. Každá domácnost může získat maximálně jeden. Zájemci si musí kompostér rezervovat. Studentská kampaň Nezájem láká mladé voliče a prvovoliče ke komunálním volbám. Podle autorů projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná. Ti tak můžou mít problém zjistit i základní informace o volbách a o kandidátech. Obojí proto shrnuje webová stránka nezájem.cz. Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství. Kampaň Měsíc dobročinné závěti ale upozorňuje, že o téhle možnosti skoro polovina lidí v Česku vůbec neví. Častěji ji využívají pravidelní dárci. V americkém Washingtonu byla před 33 lety podepsána první z takzvaných mírových dohod z Osla mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny. Podepsali ji tehdejší izraelský premiér Yitzhak Rabin a palestinský vůdce Yasser Arafat. Dohoda byla začátkem mírového procesu, který měl směřovat k palestinské autonomii. Stanovila podmínky palestinské nezávislosti i stažení izraelských vojsk z okupovaných území. Dnes je však z mnoha různých důvodů nefunkční. V 15 hodin začne na novém okruhu v Madridu závod Formule 1. Do velké ceny Španělska odstartuje z prvního místa úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, který v kvalifikaci porazil lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Dnes očekáváme převážně zataženo, ráno se ještě lokálně objeví mlhy. Během dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už zaprší na většině území. Povane slabý západní vítr a nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte, v Havlíčkově Brodě je tam uzavřená ulice Novotnův dvůr z důvodu opravy povrchu vozovky. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Nejvíc klíšťat na těle. I takový rekord zaznamenala agentura Dobrý den. Více za chvíli poví Miroslav Marek v regionu rekordů a kuriozit. Tak si to nenechte ujít do té doby Rangers nebo právě teď Jana Krapochvílová.

0: Je 7 hodin 39 minut a ladíte Český rozhlas Vysočina. Představte si, že nějakou dobu strávíte v lese a po návratu, co se nestane? Zjistíte, že máte klíště, ale ne jedno, ale 80. A tohle všechno by vás mělo sát. Už jenom z pomyšlení na to se člověk oklepe. Ale Ondra byl v pohodě, říká Miroslav Marek.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc klíšťat na těle. Klíště je prevít. Přisaje se a pije krev. A to tak, že i více než dvakrát zvětší svoji velikost. Představte si něco takového u člověka. Patří do čeledi klíšťatovití a živí se sáním krve nejen na člověku, ale na všech možných savcích, plazech nebo i ptácích. Horší je, že klíšťata fungují i jako přenašeči řady infekčních chorob, hlavně lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. A teď k tomu velmi neobvyklému zápisu do České knihy rekordů. Agentura Dobrý den v průběhu téměř 4 desetiletí své činnosti zaznamenala nespočet překvapujících údajů. Ovšem i u nich šlo téměř vždy o nějaké, byť třeba recesní, úsilí dotyčného člověka. Tenhle rekord přišel jaksi mimo děk. Totiž skauti pořádají řadu táborů. Na jednom z nich byl Ondřej Chyba z Ochoze u Brna. Jednoho dne tam plnil 6-hodinovou zkoušku nazývající se 3 bílé tesáky. Zkouška se skládá ze 3 samostatných úkolů, které skautík musel splnit. Je to samotka, celodenní cesta s úkoly a stezka odvahy. První tesák spočívá v tom, že vlče stráví 6 hodin o samotě na určeném místě v lese. Zkouší se tak jeho trpělivost a schopnost zabavit se bez přítomnosti ostatních. Ondra to zvládl, ovšem nevědomky nachytal při tomto úkolu na své tělo 82 klíšťat. Měl je úplně všude, včetně vlasové části hlavy. Táborový zdravotník se zdravotnicí mu ve 2 lidech vyndávali klíšťata více než 2 hodiny. I vy buďte nej, ale prosím pěkně v něčem úplně jiném a dejte nám pak o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 7 hodin 45 minut a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Přejeme vám dobré nedělní ráno. A za chvíli si budeme povídat s našimi makovičkami o čištění zubů.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se pohybují dále mezi 8 a 12 stupni. Humpolci je právě 11, stejně tak ve Světle nad Sázavou. A Nové Město na Moravě, tam je 12 stupňů. Teď ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolí. Postupně však bude oblačnost přibývat až na zataženo a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť či slabší přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupni. Foukat má slabý, během odpoledne mírný západní vítr.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Moderní technologie už řídí i čištění zubů, mají s tím zkušenosti i naše makovičky.
1: Jak si správně čistit zuby?
2: Takže se to nedělá silně a ani se to nedělá rovně, že se to dělá hezky jemně kroužkama. Žádný

0: něj. Já vždycky, když si čistím zuby, tak já držím v podpaždí plišák, protože mě se tak líp čistí zuby.
1: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí.

0: premiérová sada miniserie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhra.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 8 hodin.
5: 6. rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: V Česku stoupla spotřeba mléčných výrobků, loni byla historicky nejvyšší. Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinných darů ze závěti. Syn bývalého brazilského prezidenta, sám kandidát v nadcházejících prezidentských volbách, Flávio Bolsonaro, je vyšetřován v korupční kauze. Neděle bude zatažená, odpoledne sprchne a teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. Na řadě jsou zprávy a Adéla Zachová. Češi loni spotřebovali historicky nejvíce mléka a mléčných výrobků. Podle Českomoravského svazu mlékárenského skonzumoval každý spotřebitel skoro 279 kg výrobků v přepočtu na mléko. Při přibyslavském mlékárenském setkání to řekl předseda svazu Jiří Kopáček. Meziročně konzumace stoupla skoro o 7%.
6: Vypili jsme více konzumního mléka, skonzumovali jsme více zakysaných mléčných výrobků, ale především každý z nás snědl 21 kg sýrů, což nás posunul mezi státy s nejvyšší spotřebou, jejich spotřebou. Trend růstu spotřeby zakysaných mléčných výrobků a sýrů pokračuje i v letošním roce.
4: Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
7: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
8: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
9: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
8: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
10: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
8: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezřívá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků souvisejících s financováním životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonaro mladší obvinění popírá a požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které je naplánované na 4. října.
5: Sport.
4: Hokejisté Třebíče prohráli ve druhém kole Maxa ligy na ledě v Setína 2-3 v prodloužení. Nezvítězila ani Jihlava, Táboru podlehla v jeho aréně 2-4. A fotbalista Adam Hložek zařídil v německé Bundeslize vítězství Hoffenheimu nad Stuttgartem 2-1. Reprezentační útočník dal oba góly svého týmu, za který nastoupil i obránce Vladimír Coufal. Útočník Patrik Schick skóroval i ve třetím kole sezóny. Brankou v předposlední minutě zařídil Leverkusenu remízu na stadionu Augsburgu 2-2. Gólman Tottenhamu Antonín Kinský udržel nulu ve druhém utkání anglické Premier League za sebou. Londýnský klub remizoval s Evertonem 0-0 a dál čeká na vítězství.
5: Počasí.
4: Třebíč nebo Vatín hlásí 9 stupňů, Telč 10. Dnes očekáváme převážně zataženo, ráno se ještě lokálně objeví mlhy a během dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už zaprší na většině území. Povane slabý západní vítr a nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ze silnic Vysočiny teď nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Trpíte klimatickou úzkostí? Nebo co si pod tím vlastně představit? Už za pár minut to rozebereme s Markétou Hejkalovou v dnešním rozhlasovém sloupku, tak zůstaňte s námi.

0: 8 hodin 12 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Co je to klimatická úzkost? V dnešním rozhlasovém sloupku to vysvětlí spisovatelka Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Mám klimatickou úzkost. Prohodila jsem jednou koncem léta při grilování s přáteli a rozhlédla jsem se, jestli všichni zaznamenali, jak zajímavě a mladistvě uvažují. Klimatickou úzkostí trpí většinou mladí lidé. Nezaznamenal mě nikdo. Nebo pokud ano, tak to nedal najevo. Všichni měli hlavy skloněné ke svým chytrým telefonům a zkoumali, jak bude. Zřejmě nejsem sama, kdo uvažuje mladistvě a zajímá se o klima. A sleduje všechny možné předpovědi počasí. Přátelé se tvářili zachmuřeně, protože počasí zahradnímu posezení pod širým nebem moc nepřálo. Nebo vlastně zatím přálo, byl vlahý letní podvečer. Ale už brzo se to mělo změnit. Nevím, jestli má cenu vůbec roztápět grill, za čtvrt hodiny začne pršet, prohodil jeden kamarád. Ale kde pak? Pršet začne nejdřív za 40 minut, ale spíš až za 3/4 hodiny. Oponovala mu jeho manželka, která mu ovšem oponuje vždycky. Ale taky se prudce ochladí, postrašil nás další. Kdy? Vyhrklo několik žen a v duchu jsme asi všechny zalitovali, že jsme si sebou přece jen nevzali teplejší svetr. Až o víkendu, trochu jsem se překouk, uklidnil nás kamarád. Uklidnil? Na víkend jsme přece chtěli jet na chatu, to se tam budeme třást zimou. Polekala jsem se, ale další člen naší skupinky mě uchlácholil, že podle jeho o dost přesnější předpovědi se o víkendu naopak oteplí. Ochladí se až po něm. Pak jsme konečně všichni odložili telefony a klimatická úzkost někam zmizela. Jedli jsme klobásy, popíjeli pivo, povídali jsme si a měli jsme radost z vydařeného letního večera. A pak nám do kelímku a na tácky začaly dopadat kapky deště a vypadalo to, že dlouhé období sucha právě skončilo.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin 17 minut. Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme dobré ráno. A nejeden člověk zřejmě tento víkend vidí znojmo dvojmo. Centrum města totiž patří historickému vinobraní. Hlavní slavnostní průvod prošel centrem už včera odpoledne a reportáž přineseme už za pár chvil.
1: Počasí.
0: A teď ještě rychle teploty, ty se nám aktuálně pohybují mezi 9 a 13 stupni, Jihlava, Hruškovy dvory 9 stupňů, Velká Bíteš a Ždírec nad Doubravou 13. Ráno bude ještě polojasno s možností lokálních mlh v údolí, postupně však oblačno bude přibývat až na zataženo a od západu se během odpoledne rozšíří občasný déšť nebo také slabší přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupňů. A foukat má slabý, během odpoledne mírný západní vítr.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Mlčenlivý muž s plnovousem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Žorde Brankovičem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin, 21 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Stánky s vínem, hudba, historický program pro desítky tisíc lidí. Znojmo tento víkend, že je 41. ročníkem historického vinobraní. Jeho neodmyslitelnou součástí je především průvod krále Jana Lucemburského centrem města. Doprovází ho na 400 lidí v kostýmech i družina na koních. A jak to na místě včera vypadalo, jsme pro vás natočili.
1: Slavnostní historický průvod vyrazil z Pražské ulice a pomalu míří městem na hlavní Masarykovo náměstí. Družina po cestě do davu lidí hází pamětní mince. Většina je stříbrná, kdo má ale štěstí a chytí zlatou, může ji vyměnit za vstupenku na vinobraní příští rok. Štěstí se usmálo třeba na paní Hanu, která už ví, co se svojí zlatou mincí udělá.
2: Chodím každý rok, takže určitě ji vyměním za stupenku na příští rok.
1: V centru Znojma tento víkend můžou lidé ochutnat víno od desítek vinařů, kteří tu mají své stánky. Víno si můžou dát i v Maashausech měšťanských domů. Zajímavý zážitek nabízí i ulička Chudiny, včetně kata, věštkyně nebo žebračky.
3: Jednu kapsu mám vysypanou, druhou prázdnou, čouhám i sláma z bot.
1: Omluvou, že u sebe drobné nemám, jsem středověkou žebračku nepotěšil.
3: Ty lžeš? Určitě i kradeš a nemáš?
1: Uličkou Chudiny se přišla projít taky Veronika.
4: No, mému muži chtěl kat useknout ruku, takže bylo velice zajímavé a dostali i nějakou korunku.
1: Hlavní program vinobraní sice končí v sobotu večer, na své si ale lidé přijdou i v neděli, přibližuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
5: Pokud ještě návštěvníci k nám v neděli zavítají, tak samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mashausů a mohou třeba si je odvést domů. Víno, burčák a ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
1: Na Znojemské vinobraní se lidé můžou vydat do nedělních 14 hodin. Vstup je na rozdíl od pátku a soboty už zdarma. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Česka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou to aktuální zprávy a Adéla Zachová.
3: Je půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Částečně uzavřená bude od pondělka Poděbradova ulice v Jaroměřicích nad Rokytnou. Stavba stáhne provoz na silnici k Moravským Budějovicím do jednoho pruhu. První omezení skončí tento pátek a po víkendové pauze se stavební práce obnoví. Na definitivní plné otevření si řidiči počkají do 25. září. Lidé s vážným zdravotním postižením požadují více peněz na osobní asistenty. Někteří z nich potřebují pomoc 24 hodin denně, ale maximální příspěvek od státu vystačí zhruba na čtvrtinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. České firmy podnikající na Ukrajině si můžou zažádat o státní garanci na svoje úvěry. Národní rozvojová banka na to celkem poskytne až 3 miliardy korun. Peníze dostala od Ministerstva průmyslu a od Evropské komise. Jedna firma může čerpat garanci na úvěr maximálně necelých 950 milionů korun. Ve Švédsku se dnes konají parlamentní volby. Předvolební průzkumy donedávna ukazovaly náskok opoziční středolevicové sociální demokracie. Podle posledních dat má ale stále větší šanci na vítězství v současnosti vládnoucí středopravicový blok premiéra Ulfa Kristerssona. Vůbec poprvé se součástí vládní koalice může stát také krajně pravicová strana Švédští demokraté. Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě 6. a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z etapového vítězství se radoval Španěl Mikel Landa. Dnes odpoledne závodníci vyrazí do poslední 112 kilometrů dlouhé rovinaté etapy s cílem v Granadě. Dnes očekáváme převážně zataženo, ráno se ještě lokálně objeví mlhy. Během dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už zaprší na většině území. Povane slabý západní vítr a nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dejte pozor mezi Velkou Býteší a Osovou Býtýškou na Žďársku. Je tam částečně uzavřená silnice. Provoz je řízen semafory. Šťastnou cestou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Letošní běh pro hospic v Novém Městě na Moravě měl rekordní účast. Běžců přišlo tolik, že museli pracovníci hospice závodní čísla na místě dovyrobit. Reportáž z charitativní akce uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.

0: 8 hodin 40 minut, hladíte Český rozhlas Vysočina. Nebyli jste náhodou včera v Novém Městě na Moravě? Domácí hospic Vysočina přišlo včera podpořit 450 běžců. Osmý ročník charitativního běhu pro hospic tak letos měl rekordní účast i výtěžek. Z registračních poplatků a tomboly vybrala organizace přes 150 tisíc korun. Účastníci mohli běžet dvoukilometrový nebo pětikilometrový okruh. Akci jako ambasadorka podpořila i novoměstská rodačka a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
1: 3, 2, 1. Na okruh u novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Ti nejrychlejší zdolávají kratší trasu za necelých 10 minut. Mezi prvními doběhla paní Michaela se syny Krištofem a Matyášem.
2: Vybrali jsme si dvoukilometrovou trasu, a takovou tu rekreační, ale myslím si, že jsme běželi závodní tempo, nebo tedy aspoň moje děti.
1: A jste tady poprvé, nebo?
2: Jsme tady podruhé.
3: Já jsem tady ještě nebyl.
2: Ty jsi ještě byl malinký.
1: Spousta běžců se ale závodu na podporu místního hospice účastní vůbec poprvé.
4: Je to hamba, že jsme poprvé, že jsme novoměšťáci, ale postupně s věkem tak nějak to i bereme jako povinnost a slušnost.
1: Vysvětluje paní Jana, že obvykle spíše chodí než běhá a proto má i teď v plánu zvládnout trasu zdolat spíše volnějším tempem. To třeba účastnice Marie běhá pravidelně. Teď sebou ale vzala i psa.
5: Vidíme s pejskem, no, není takový moc zvyklý na běhání, většinou běhám sama.
1: Domácí hospic pro charitativní běh oslovil s nabídkou ambasadorství rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ta tak na akci dorazila na otočku z Itálie.
6: Jsem hrozně ráda, že dneska můžu být, protože jak říkám, je to pro dobrou věc a když vidím, kolik je tady lidí, tak mi to úplně jako jsem nadšená, protože jak říkám, takovýhle věci by se měly podporovat.
1: Lidí dorazilo opravdu hodně, více než v předchozích letech. Právě výtěžek z registrací do závodu pomůže hospici k pořízení zdravotnického přístroje, vysvětluje jeho mluvčí Lenka Šmardová.
7: Ty peníze půjdou na pořízení mobilního ultrazvuku, který hospic vlastně potřebuje, a doufáme, že jsme vybrali dost na to, abychom si ho mohli pořídit z těch peněz z toho běhu.
1: To vlastně jsem si všimla, že někteří běžci už nemají vytištěné číslo, ale mají napsané číslo rukou.
7: Ano, v tomto jsme trošku podcenili přípravu, protože my jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili, takže jsme museli dopisovat čísla i ručně, bude to poučení do příštích let.
1: Mobilní ultrazvuk vyjde podle Lenky Šmardové na zhruba 130 tisíc korun. Výtěžek z letošního běhu tak nákup pokryje. Z Nového Města na Moravě Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 46 minut a vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dobré ráno pomalu končí, po 9 hodině otevřeme příběhy z Vysočiny, ale ještě pro vás máme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s podrobnostmi je tu meteorolog Mojmír Martán. Hezké, dobré nedělní ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme na to kouknout, jak to vypadá teď aktuálně na Vysočině s počasím a teplotami.
2: Tak nad Vysočinou je hodně mraků, ale přeháňky se vyskytují spíše výjimečně. Nejvíce na Havlíčkobrodsku teploty mezi 11 a 14 stupni.
0: Jak to bude vypadat dál v průběhu dne?
2: Tak bude převažovat nadále zatažená obloha, budou se objevovat přeháňky, odpoledne spíše už na některých místech i takový trvalejší déšť, srážky zasáhnou většinu území, 17 až 20 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, no a foukat bude slabý, v průběhu odpoledne mírný západní vítr.
0: Co se týče biopředpovědi, jaká ta je na dnešek?
2: Tak pro dnešek platí jednička mírná zátěž.
0: A pojďme ještě také přidat informace o počasí na následující týden, respektive na jeho začátek. Jak tam to bude vypadat? Bude deštivo?
2: Tak deštivá bude hlavně noc, kdy budou i srážky trvalejší, no a potom ráno a dopoledne bude toho deště postupně ubývat. Odpoledne se také už bude protrhávat oblačnost a už jen výjimečně se objeví přeháňka. Večer pak bude polojasno nebo skoro jasno. Zítřejší ranní teploty 14 až 11, odpolední 18 až 21 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který večer zeslábne. V úterý bude ve znamení ranních mlh, přes den potom převážně polojasno nebo oblačno, ranní teploty nízké, v údolích až 5 stupňů, odpolední ale až 24 stupňů. Další přeháníky nebo bouřky přijdou až ve středu, nejdříve ale v odpoledních hodinách.
0: Tak to, aby jsme se na to dopředu připravili. Já děkuji za informace. Hovořil Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Tak trochu černého humoru. Milá paní, vím, že je to pro vás velice těžké, ale mohla byste, prosím vás, identifikovat tělo vašeho manžela? Měl nějaké zvláštní znamení?
2: Ano, ano, měl. On koktal.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: 6. rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nákupem kávy od skautů ve Velkém Meziříčí lidé přispějí na nemocného chlapce. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence. Indonéští záchranáři pátrají po pasažérech z trajektu, který se dostal do problému za špatného počasí. Dnešek očekáváme zatažený, v průběhu dne zaprší, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Velkomeziříčtí skauti prodávají kávu v areálu Fary. Vybrané peníze půjdou na charitativní účely. Akci Káva od srdce spustili v pátek a dnes ještě nabízí nápoje do 17 hodin odpoledne. Výtěžek každoročně věnují některé z rodin z okolí Velkého Meziříčí. Pokračuje zakladatelka Kávy od srdce Marie Šplíchalová.
2: Letos je to pro tříletýho Teodorka, který má vlastně kombinovaný onemocnění, který má jakoby genetický původ a vlastně má opožděný vývoj a potřebuje tady tyhle ty peníze na velký osobní auto, aby mohli rodiče vozit Teodorka do Jihlavy do speciální školky.
0: Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně. A to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
3: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Záchranáři v Indonésii pátrají po 140 pasažérech z lodi, která se dnes ráno ztratila v Javském moři, informují tamní úřady. Přes 100 lidí už z ní evakuovali. Jeden z nich zemřel. Loď během plavby za nepříznivého počasí ztratila v Javském moři spojení s pevninou. Záchranné týmy s loděmi a helikoptérou se potom vydali na místo, kde se loď hlásila naposledy. Bližší informace o tom, co se s plavidlem stalo, úřady nezdělily.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy i druhý zápas. V italském Modeně tentokrát porazili Švédsko 3-2 na sety. Češi v zápase ztratili vedení 2-0. Mluví o tom blokař Jakub Klajmon.
4: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
1: Počasí.
0: Bystřice nad Pernštejnem hlásí 10 stupňů, Moravské Budějovice a Havlíčkův Brod 11. Neděle bude převážně zatažená, ráno se ještě lokálně objeví mlhy. V průběhu dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už na většině území zaprší. Vítr povane slabý západní a teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dejte pozor na dálnici D1 mezi 75. a 94. kilometrem ve směru na Brno. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby a zpevněná krajnice je uzavřená. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Od kávy k jogurtu doslova jen pár metrů. V dnešním příběhu z Vysočiny, v tom prvním, vás vezmeme do mlékárny, kde mají všechno hezky pohromadě. Zůstaňte s námi.
1: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Máte rádi jogurt s džemem? Lucie Jelínková z Ovesné Lhoty také, a tak se rozhodla spojit dvě podnikání dohromady. K marmeládovně si přibrala i mlékárnu.
2: S Lucí Jelínkovou stojím v kravíně zemědělského družstva v Ovesné Lhotě. Já o vás vím, že vyrábíte džemy a marmelády, ale pustila jste se i do mléka.
3: Jsme k tomu přišli jak slepí k houslím. Majitel vlastně té mlékárny byl před rozhodnutím, jestli mlékárnu držet dál, a přišla vlastně nabídka, jestli bychom si vlastně tu mlékárnu nechtěli propojit s tou naší výrobou, kde děláme ty džemy.
2: Dovedu si představit jogurt s výbornou domácí marmeládou.
3: My to máme opravdu kratičkou dobu, zatím držíme stále pořád stejnou recepturu, jako tady byla doteď. Lidi jsme si tady nechali, co jsou vlastně ve výrobě.
2: My teď z kravína od počátku toho mléka půjdeme do výrobny. Jak se tak dívám, od krávy do té vaší mlékárny je to doslova pár kroků.
3: Ano, tady zrovna jdeme vlastně okolo dojírny, kam ty kravičky každý den chodí, a nám to teče přímo do té naší mlékárny. Je to opravdu přes zeď.
2: Dnešní výroba už skončila. Vy jste mi říkala, že tady se začíná hodně, hodně brzy.
3: Ráno ve 4.
2: Protože se dojí.
3: Ano, aby nám sem nateklo opravdu čerství, a hlavně je to samozřejmě i tím, že ráno se začne stáčet a chvilku to trvá, než se to do těch lahví naplní, a pak nám vlastně řidiči odjíždějí na Prahu, Pardubice, Jihlavu a mají to na celý den.
2: Jaké mléko vám sem teče? Už nějak jako převařené?
3: Úplně čerstvé. Sbírá se nám tamhle do toho kotle. Tomu kotli se říká pako. Nevím, jestli odborně, nebo my ho mu tady tak říkáme.
2: Velký nerezový kontejner, to je pako.
3: To je pako. A odsaď jde potrubím přímo k té výrobě, kde to prochází pasterem. Teprve pak se plní vlastně do lahví.
2: Teď už jsme v té výrobně. Tady někde vzniká jogurt, kefír, tvaroh. To znamená, že do mléka přidáváte ty potřebné kultury.
3: Máme tam, jestli se nepletu, 8 druhů jogurtu příchutí, kde opravdu ženy ručně musí nandat do každé skleničky s dobicím pitlíkem, džem, a pak už vlastně to mléko s tou kulturou se tam vlastně plní na těch jehlách.
2: Takže vám zraje jogurt v té skleničce?
3: Dáváme ho do těch skleniček a pak to dáváme do zracího boxu.
2: Teď se budeme podívat do lednice na výsledek.
3: Je to opět vedlejší místnost.
2: A tady bude zima. A je kolem nás spousta přepravek, takže tady mléko a máte i polotučné, tučné.
3: Je to všechno jeden druh, takže vlastně záleží spíš na kravičkách, co nám nadojí, ale vždycky má minimálně 3,5%. Vidíte tady ty zákysy, ochucená mléka, jogurty, sýry, tvarohy.
2: I tvaroh máte ve sklenici?
3: My děláme vlastně...
2: Sepnula nám tady ventilace. Ten tvaroh je tam doslova nacpaný, jak je tuhý. Dovedu si představit, že musí být ideální do buchet.
3: Určitě nevyteče.
2: Co máte ráda vy z mléka?
3: Já jsem tady dost živá teda teďkon poslední dobou na jogurtech.
2: Máslo a krásně zabalené v papíru.
3: Připravený na odpolední rozvoz, kde se vlastně jezdí mezi lidi. Zastaví tady v okolních vesnicích, vyloženě mají daný jasný časy, v kolik hodin kde, a všichni ty lidi si dojdou k autu a mají už předem objednaný, jestli chtějí mlíko nebo jogurt, co chtějí dojíst.
2: Z Ovesné Lhoty Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A co mají sirky společného se stovkami krajinomaleb z přelomu 19. a 20. století? Prostor. Budovu, kterou si za chvíli v reportáži společně také projdeme.

Lidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vysočiny.
1: Kdo jezdí na okraji Žďáru nad Sázavou kolem továrny Tokos, mohl si v posledních měsících všimnout opravené krajní budovy s novým nápisem Galerie Sirkárna. Písmeno i v názvu nahrazuje zápalka, protože v těchto místech se před 200 lety vyráběly sirky. Nejnovější proměnou prošla část Tokosu nedávno. Stal se z ní prostor, kde se o svou sbírku obrazů, především krajinomaleb, nově dělí ředitel Tokosu Vladimír Chládek s návštěvníky Galerie Sirkárna.
2: To, co je tady v úvodu, to je vlastně expozice o historii firmy a je tady ta historie od sirkárny Rafaela Hochnera až tu nedávnou minulost do roku 25.
3: S ředitelem firmy, panem Vladimírem Chládkem, sedíme v galerii Sirkárna.
2: Je to nejstarší objekt, kde se začalo podnikat už před více jak 200 lety. Od roku 1855 tady fungovala sirkárna až do roku 1913. Proto jsme tu galerii nazvali Sirkárna. Po roce 1920, kdy to koupil Jaroslav Josef Rousek a začal tady vyrábět železářské zboží, vysací zámky, kování a podobně, ten dům oni potom v roce 1926 po požáru zvedli do patra, takže dnešní podoba té budovy je vlastně přesně 100 let stará letos.
3: A teď k historii té vaší sbírky, protože to jsou vaše obrazy.
2: Asi z 88% jsou moje a zbytek patří firmě Tokos. Ta sbírka vznikala od roku 2014, kdy jsem propadl umění, jsem zjistil, že existuje trh s uměním, což jsem do té doby netušil, protože když já něco dělám, tak všechno pořádně, tak toho nakonec bylo tolik. Domů se mě to nevešlo, do kanceláře taky ne, tak by bylo dobré to někde pověsit a asi i ukázat lidem, ne? Proč bych se na to chodil koukat jenom já.
3: Řídil jste se při vytváření té sbírky svým názorem?
2: Kupoval jsem to podle toho, jak se mi to líbí.
3: Tamhle máte na stěně seznam.
2: To jsem se inspiroval v Havlíčkově Brodě, kdy jsem viděl počištěné rolety. Takže všechna okna, co tady jsou, tak mají rolety a na těch roletách jsou seznamy malířů.
3: Jak se dívám na ty letopočty? To jsou hlavně díla z přelomu 19. a 20. století. Hodně jsou to krajinky, ale občas i nějaké to zátiší nebo akt.
2: Když jsem to začal sbírat, tak samozřejmě byli to hodně krajináři, protože mně se ta krajinou malba líbí, tak to tady převažuje a najdou se tady i malíři Vysočiny.
3: Kolik je tady obrazu? To vypadá opravdu jako...
2: Stovky.
3: Stovky, tak stovky, jsem to odhadla.
2: Stovky obrazu tady visí. Jediná nevýhoda té expozice je, že je to docela hodně věcí a chce to si udělat čas a zakoukat se. Tady kdysi býval sklad zbraní lidových milicí. Do toho jsme se museli probourávat i autogenem, až ty stěny jsou obloženy ocelovými pláty, tak to byla jako zajímavost.
3: Vstoupáme do patra.
2: Právě jdeme po 100 let starých původních schodech a co tady lidi obdivují, je vlastně původní střecha, ten krov. Tady je takový ten trochu velkorysejší prostor v patře ještě. To je citát, který jsem použil, který mně přišlo, že vyjadřuje ty moje pocity, že umění nemůžete vlastnit, umění vlastní vás. Je to jako když se zamilujete. Ten citát se mi líbil, tak jsem ho tady nechal nalepit na zeď.
3: Se Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Nejbližší termín k prohlídce bezbariérové galerie Sirkárna je tuto neděli odpoledne a potom každou středu a neděli v říjnu. A víte, kde českoslovenští skauti tehdy pod vedením Antonína Benjamína Svojsíka rozbili svůj první tábor? Poslechněte si dnešní třetí příběh z Vysočiny už za pár chvil.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V sobotu 5. září slavili čeští skauti 150. výročí narození zakladatele českého junáctví Antonína Benjamína Svojsíka. Ten právě u nás na Vysočině, konkrétně na Orlovech, u Kejžlice na Pelhřimovsku, absolvoval s chlapci první skautský tábor. O vzpomínky na všechna tato místa se starají old skauti ze Světle nad Sázavou.
2: Světelští skauti se rozhodli pečovat o skautské památníky na celé Vysočině. Vy je i hledáte, vy se o ně staráte, vy je opravujete.
3: I ve Světlí máme památníček, kam se teď právě přesunujeme. A když jsem k němu přišel, tak jsem zjistil, že je v žalostném stavu.
2: Říká skautský náčelník old skautů na Vysočině Josef Byl Kopecký. Jsme za zámeckým parkem.
3: Je to památníček na bratra Svojsíka, který měl jeden z prvních výletů, když se dostali v roce 1912 na svůj první tábor se svými 13 hochy sem právě k nám do Světle nad Sázavou.
2: Kolik těch památníků je tady na Vysočině?
3: Zatím jich máme opraveno 13 a není to jenom o opravách, protože my scháníme i legendu, proč tam ten památník je, odkdy tam stojí, kdo ho dělal. A díky právě tomuto světelskému památníku se stala úžasná věc, protože jedna z našich sester skautek tady objevila i historii vlastní rodiny.
2: Teď jsme u tvé pomocnice byla.
3: Ivčo, pojď sem.
2: Ivana Kopecká, jak opravujete ty památníky?
4: Umejt, zkontrolovat stav podle toho, co je potřeba, jestli opravit písmo.
3: Kdo o něčem víte, ozvěte se, protože nechceme dělat památníky jenom v kraji Vysočina.
2: Od Svojsíkova památníku jsme se přesunuli do Lipnice nad Sázavou na starý hřbitov.
3: Kde se budeme podívat na památníček bratra Stránskýho Dolfíčka a na hřbitově se chováme jak tiše. Děkuji.
2: Jsme u pomníčku Dolfíčka Stránského z Orlovské hájovny. Kdo to byl?
3: Švagra bratra Svojsíka a spolu překládali slavnou knihu Scouting for Boys, kterou si Svojsík přivez ze svých cest. Upravovali to spolu na naše české poměry pro naše chlapce.
5: Vidíte zase opět zrenovovaný písmo, vyčištěnou fotku, ta teda dala práce, protože to bylo celý tím buxusem zarostlý.
2: Teď asi 35 old scoutů míří na Orlovy. Jdeme lesní cestou k památníku Jiřího Volkra.
3: Sestry, bratři, kamarádi, chtěl bych vás přivítat na nejznámějším místě pro československý scouting ve své době.
2: Byle, přišli jsme na místo, kterému se také říká kolébka českého scoutingu.
3: Ano, pod památníkem Jiřího Volkra se nachází původní tábořiště, kde byl první tábor se Svojsíkem a s bratrem Stránským s Dolfíčkem.
2: Proč je tady památník Jiřího Volkra se skautskou lilií?
3: V roce 1916 tady náš básník a skaut Jiří Volkr skutečně tábořil.
2: Volkr není jediné jméno, které tady vidíme hned vedle Petr Musil.
3: To je člověk, který tragicky zahynul, byl to skaut, sloužil v Jihlavě. Jako ještě by tady místo bylo, snažíme se tohle místo i zvelebit.
2: A další jméno Grizzly je nad tím obrázek už hodně omšelý.
3: To je přezdívka, kterou měl Jiří Volkr. Na tom obrázku je Jiří Volkr.
2: To je Jiří Volkr.
3: Ano.
2: A asi nejnovější jméno tady na stromě Zdeněk Fikar, střediskový vůdce junáka ve Světle nad Sázavou. Právě ve Zdeňku Fikarovi máme propojení s tvou pomocnicí.
3: Ano, Zdeněk Fikar byl skutečně dědou Ivany Kopecký, která se mnou spolupracuje na obnovách památníčku.
2: Přešli jsme k tábořišti,
3: kde Svojsík skutečně posedával. Když se podíváme po okolních stromech, tak tady uvidíme placky účastníků prvního skautského tábora.
2: Od Volkrova památníku na Orlovech Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A já dodám, že fotografie skautských památníků najdete také na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. A jak se háže do dálky těžkým kusem železa? Každý rok si to zájemci vyzkouší v Polničce při hodu kolejnicí. A my se v dalším příběhu z Vysočiny za chvíli vydáme do historie po stopách tohoto předmětu.

0: by čekal, že z malé polničky už Ďáru nad Sázavou putovali v 19. století železné kolejnice do celého Rakouska-Uherska. Ale je to tak. Slávu polničských železáren nenajdeme na mnoha dokumentech nebo fotografiích v muzeu, ale každý podzim už od roku 2001 ji připomíná hod polničskou kolejnicí. Jinak je originální kus kolejnice z 19. století vystaven na obecním úřadě v Polničce. Zajímala nás její historie.
1: Kolejnice byla vyrobená v 1837 v polnických železárnách. Tato kolejnice váží necelých 8 kilo.
2: To nám řekl starosta hasičů z Polničky.
1: Karel Podloucký.
2: Kde se kus kolejnice vzal, na to zavzpomínal pamětník z Polničky a zájemce o zdejší historii Petr Krčál.
3: Kolejnice byla de facto tehdy vymyšlena na propagaci polnických železáren, které v té době tady byly. Měla po určitých letech připomenout velkou slávu polnických železáren. Polnické železárny byly ve světě, tehdy samozřejmě v Rakousku, Uhersku, velice známy, protože dodávali nejenom kolejnice, ale také trubky do celého Rakouska, Uherska. Dokonce se říká, že ve Vídni ještě jezdí po původních polnických kolejnicích. Příliš moc věcí se z polnických železáren nezachovaly, protože před rokem 1900 byl ukončený provoz a pak samozřejmě, že jo, vznikaly vysoké pece a tak dál. Ale v té době ve velkých slávě polnických železáren zde pracovalo 2,5 tisíce lidí. Ta železná ruda se zde dovážela ze širokého okolí. Z té doby tady taky zůstaly všechny rybníky od Velkého Dářka počínaje, protože to byl pohon. Ty válcovny byly všechny poháněny samozřejmě vodou z začátku. A pak taky rašelinou. To se zkoušelo, že tady bylo rašeliny poměrně hodně, ale vzhledem k tomu, že byla málo výhřevná, tak vím, že v těch historických pramenech se říkalo, že dlouho to nefungovalo. Dokonce se říká, že na Pražském hradě jsou ještě nějaké trubky z polnických železáren, ale jak jsem říkal, těch výrobků se moc nezachovalo. Ve Žďárském muzeu jsou kamna původně odlity a pak na spodní části v Polničce jsou Boží muka, kříž, který byl odlitý v polnických železárnách a je tam i deska, která je věnovaná jako památce. Ty železárny mě zajímaly, protože ono z té doby tady není ani příliš moc fotek. Vytáhli jsme pár z muzea ze Žďáru nad Sázavou. Ono se tady příliš moc ani těch staveb nezachovalo. Ta kolejnice, s kterou se hází, tak to je skutečně originál, který se našel tady u jednoho pána. Zbytek té kolejnice, takže jsme kousek uřízli a tou se hází.
2: Přesně, aby to mělo těch 8 kilo.
3: Tak, přesně tak.
2: A proč jste nezvolili třeba 10?
3: To už by bylo moc.
2: Zvědavá otázka, kolik jste nejvíc hodil?
3: No, já se pohybuju tak okolo 6-7 metrů, ale jsou tady borci, kteří hodili i přes 12 metrů. No a tradičně, že nám už od samého počátku se přičítá 10 metrů.
2: Takže mají nakonec lepší výsledky.
3: Oni mají nakonec lepší výsledky a je v kategorii seniorek tady polnická rodačka Vlasta Brožová, u které se de facto ten výsledek za tu dobu nezměnil a je pořád první.
2: Z Polničky Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: A v dnešním posledním příběhu z Vysočiny zavzpomínáme také na dobu, kdy neměl každý v kapse mobilní telefon a jedinou možností někam se dovolat byla telefonní budka na ulici. Stojí ještě někde nějaká? To se dozvíte za chvilku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Šala!

0: Vysočiny.
1: Také občas vzpomínáte, jak vypadal váš první mobilní telefon? A ruku na srdce, když jste naposledy vytáčeli číslo po staru kolečkem s dírami nebo volali z telefonní budky. V Třešti na Jihlavsku si takové retro můžete vyzkoušet. A nejen to, dokonce se i dovoláte.
2: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka. Otevřu dveře a tady je přístroj ještě s takovým tím kulatým vytáčecím zařízením. Se mnou je tady Jan Motl z historického radioklubu Československého. Vy tady vedle nádraží máte muzeum Tesla.
3: Ta budka patří k tomu muzeu a je to, dá se říci, náš velice populární exponát.
2: Protože ona je funkční.
3: Jak jsme zjistili, tak je to jediná a poslední funkční budka v této republice.
2: Tady ta budka vždycky stála, nebo jste ji sem dovezli vy?
3: Ne, tuhle budku jsme získali v Jihomoravském kraji z jedné soukromé zahrady, kde sloužila, použiju to slovo, jako záchod. Podle toho bohužel také vypadala, byla obehnaná lešenářskou konstrukcí, zbyly z ní pouhé trosky, dřevěná konstrukce a ten plechový vršek, ten klobouček, a s pomocí našich příznivců a jednoho kamaráda truhláře jsme ji dostali do takovéhoto stavu.
2: Když se na ní tak dívám, to není jedna z těch posledních moderních telefonních budek, co jsme znali. Často to bývaly jen takové kukaně. Jak stará je ta budka?
3: Byla vyrobená v roce 1984. Máte pravdu, že později byla nahrazována těmi plastovými jakoby vajíčky, které skutečně vypadaly jako kukaně, staly na takovém sloupku.
2: Teď mi pověste, tady nahoře na té střížce je takový komínek. K čemu to sloužilo?
3: Tak ten komínek původně sloužil vlastně k připojení telefonního kabelu, který už tu momentálně není, pro naše účely je přiveden v zemi.
2: Teď to v podstatě funguje jako pevná linka,
3: která se spouští vhozením mince příslušné hodnoty do mincovníku.
2: Kdo jde kolem, tak může vstoupit do budky a zavolat si.
3: V době otevření našeho muzea je odemčená a návštěvníci si mohou bez problému zavolat v podstatě kamkoliv.
2: Jak počítáte ty tarify? Kolik se háže?
3: Dobrá otázka. Hodnota té mince jsou 2 koruny a nastaveno je to tak, že jeden hovor stojí ty 2 kačky a dovoláte se prakticky všude.
2: Když sem přijdou nějaké děti, umí to ještě? Nemusíte jim to tady vysvětlovat, strčte tam prst, otáčejte.
3: Většinou přijdou do provodu rodičů a ty si ještě vzpomenou, jak se s tímhle přístrojem pracovalo. Je to klasická vytáčecí číselnice, strčení prstu do příslušného otvoru, vytočíte až k té zarážce, pustíte číselnici zpátky a kolečko vám mechanickým způsobem vytočí příslušný počet impulzů a tím spojí dané číslo.
2: Otevírám budku. Dokonce je tady i návod. Zvedněte mikrotelefon, takže zvedám mikrotelefon, pěkně těžké sluchátko železné. Slyším tam

0: dneska za dnešními příběhy z Vysočiny. Všechny je najdete pohromadě na webu vysočina.rozhlas.cz, tak se podívejte. S vámi se pro tuto chvíli loučí Lídie Jakubičková a přeji vám klidnou neděli a také dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řidiče v Jaroměřicích nad Rokytnou čeká uzavírka u zámeckého parku. Vysočina letos přišla o více než 1000 lidí. Studenti ze spolku Nezájem spouští kampaň pro mladé lidi před komunálními volbami. Dnešek očekáváme zatažený, v průběhu dne zaprší, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Částečně uzavřená bude od pondělka Poděbradova ulice v Jaroměřicích.

0: Nad Rokytnou. Stavba stáhne provoz na silnici k Moravským Budějovicím do jednoho pruhu. První omezení skončí tento pátek a po víkendové pauze se stavební práce obnoví. Na definitivní plné otevření si řidiči počkají do 25. září. Na Vysočině ubylo lidí. V prvním pololetí letošního roku kraj přišel o více než 1000 lidí. Může za to nižší porodnost. Zatímco během prvních 6 měsíců letošního roku se na Vysočině narodilo 1756 dětí, počet zemřelých byl právě o více než 1000 vyšší.
1: Nejvíc se přirozený úbytek podepsal na Třebíčsku, kde zemřelo 628 lidí a narodilo se jich 361. Negativní bilanci ve většině okresů na Vysočině mírně vylepšuje migrace. Jediný okres, ze kterého se víc lidí odstěhovalo, bylo Jihlavsko. To přišlo kvůli migraci o 171 lidí. Ke konci června měla Vysočina 515 tisíc obyvatel. František Jirků, Český rozhlas.
0: Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Vycházejí přitom z odhadu Institutu politické participace mladých. Věk voličů totiž nelze přesně zjistit. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, kterými cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
2: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
0: Spolek Nezájem plánuje do voleb i diskuze mladých kandidátů v krajských městech. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržen 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Sport. Hokejisté Třebíče prohráli ve druhém kole Maxa ligy na ledě Vsetína 2-3 v prodloužení. Nezvítězila ani Jihlava. Táboru podlehla v jeho aréně 2-4.
3: Jihlavští hokejisté přitom v utkání vedli nejprve 1-0, pak i 2-1. Domácí Tábor ale skóre ve druhé třetině vyrovnal a v závěrečné části i otočil. Taky Třebíč ve Vsetíně měla náskok 2-1, ale i v tomto duelu se povedlo domácím vyrovnat. Zápas mezi Vsetínem a Třebíčí nakonec dospěl do prodloužení, které rozhodl po necelých 3 minutách hry domácí Filip Suchý. Kristián Šveda, Český rozhlas. Počasí.
0: Nový Rychnov nebo Velké Meziříčí hlásí 12 stupňů, Libice nad Doubravou 15. Neděle bude převážně zatažená, v průběhu dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už na většině území zaprší. Vítr povane slabý západní a teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dejte pozor mezi Třebíčí a obcí Čechočovice. Opravuje se tam povrch vozovky. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
1: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
0: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok. Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
0: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
0: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
0: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte z začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
0: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
0: Ten čas tedy jak?
1: Chceme, aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
0: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
0: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
0: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
1: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
0: jenom čekat.
1: Ano.
0: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
0: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
1: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
0: A ten citron, co nám zbyl?
1: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
0: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
0: Prošlehneme už jenom v ruce.
1: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
0: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
1: My si je nebudeme plnit až po okraj. Chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
0: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
0: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
0: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily jak ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
0: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
1: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
0: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěnej za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jsi jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk, a on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Letošní běh pro hospic v Novém Městě na Moravě měl rekordní účast. K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nové firmy žádat o státní záruky. Po zásahu lodi v Hormuzském průlivu zemřel podle íránských úřadů jeden člověk. Dnešek očekáváme zatažený, v průběhu dne zaprší, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Charitativní běh získal pro hospic v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek. Na osmý ročník akce dorazilo skoro 450 závodníků, nejvíce v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala.
3: Bavila jsem se tady s organizátorem a ten mi říkal, že možná bude lepší, když budu tady od startu a budu tady prostě s těma lidma, než když prostě poběžím a oni mě vlastně jako úplně nepotkají.
4: Vysvětluje Martina Sáblíková, že na charitativní běh přijela do Nového Města na Moravě v podstatě na otočku z Itálie a i kvůli vytížení trasu sama neběžela. Závodníků bylo ale více než v předchozích letech.
5: My jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili.

0: Vysvětluje mluvčí domácího hospice Lenka Šmardová, že nakonec nebylo ani dost pořadových čísel a museli ručně vypisovat další. Díky běhu se podařilo vybrat přes 150 tisíc korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%, zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama a zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara už je teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
1: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. V Hormuzském průlivu byla zasažena íránská obchodní loď, informují íránské úřady. Jeden člověk zemřel a tři jsou zranění. Kdo za útokem stojí, není jasné. Televize Al Jazeera ale informovala, že Írán obvinil Spojené státy. O kontrolu nad Hormuzským průlivem soupeří Teherán a Washington. Americká a izraelská armáda proti Íránu od konce února vedou válku. Provoz v průlivu je výrazně omezený. Úžina je důležitá pro světovou přepravu ropy, plynu nebo hnojiv. Ceny těchto komodit od začátku konfliktu prudce vzrostly. Sport. Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu získala třetí grandslamový titul v kariéře. Ve finále US Open porazila 2-1 na sety Bělorusku Arinu Sabalenkovou, kterou v novém vydání žebříčku WTA vystřídá na prvním místě. Krátce po zisku trofeje mluvila Rybakinová o tom, jak se proměňuje její vztah k New Yorku.
3: I can't find the words now, sorry. I want to say thank you, of course, to Sasha.
4: Těžko se mi hledají slova. Děkuji všem fanouškům za úžasnou atmosféru. V New Yorku se mi nikdy nedařilo, nikdy jsem se tu nedostala daleko, až teď. A je to i díky té podpoře z tribun. Tohle město miluji čím dál tím víc.
3: Falling in love in New York more and more.
5: Počasí.
1: V Jihlavě je teď 13 stupňů, v Třebíči a Vatíně 14. Neděle bude převážně zatažená, v průběhu dne se od severozápadu vyskytnou přehánky, odpoledne už na většině území zaprší. Vítr povane slabý západní a teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ze silnic Vysočiny momentálně nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 11. hodině a já jsem rád, že nedělní dopoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji příjemný a pohodový poslech. No a za chvíli zamíříme za zvířaty. Je lišaj smrtihlav nebezpečný a je to můra nebo motýl, a nebo oboje je správně? Vyrazíme s námi do zoo, pojďte s námi do zoo, tak se pořád jmenuje, a dozvíte se to v reportáži už za pár minut.
5: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: Ani hudba nechybí v našem vysílání. Tohle je Jaromír Nohavica, Dokud se zpívá.
7: Stěším.

0: 11 hodin 8 minut, to je aktuální čas, a protože je neděle, je aktuální doba k tomu, abychom se vypravili do Jihlavské zoologické zahrady. Dnes tam míříme za smrtihlavem. Zní to až děsivě, ale možná nakonec zjistíte, že se ho vůbec bát nemusíte a budete ho obdivovat podobně jako naše redaktorka Irena Šarounová.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnes v Jihlavské zoologické zahradě navštívím tropický pavilon. Vstupuji do zázemí. Jsou tady terária, akvária. Čeká na mě Simona Kubičková. Na co se dnes podíváme?
3: Na smrtihlavy.
2: To je ta můra?
3: To je přesně ta můra, ale i když má takový jako nemoc hezký název možná, tak já si myslím, že je to nádherné stvoření.
2: A můra je správný název?
3: To bych poslala tamhle dál. Tam totiž čeká naše chovatelka Petra. A ta o nich ví ale úplně všechno.
2: Jdeme za Petrou Škárkovou, dobrý den.
4: Je to noční motýl, je to lišaj, takže v podstatě můžete lidově říct, že je to můra.
2: Lišaj patří mezi největší motýly u nás a možná i v Evropě, je to pravda?
4: Ano, obecně ti lišajové bývají větší, tohle to je jeden z těch největších.
2: 6,5 cm to jedno větší křídlo.
4: Ano, zhruba tak, no.
2: A housenka nějakých 12, možná i víc centimetrů tlustá, jak ano. Palec.
4: Ano, housenky jsou potom krásný zvířátka, barevný.
2: Lišaj smrtihlav má rád teplo. Takže u nás Jižní Morava, můžu
4: u nás
2: říct?
4: Jižní Morava, ano. Dokonce už nějaký výskyt byl i tady, na Vysočině.
2: Vám se tady v zoologické zahradě daří odchovávat lišaje smrtihlavy. My teď stojíme nad bedínkou plnou nějaké hlíny. Tady to není ani housenka, ani motýl.
4: To už je ve fázi kukly. Je
2: to moc se to nemele.
4: Hýbou se. Krásně vidíme, když se jich
2: teď
4: člověk
2: se to zamlelo.
4: Dotkne.
2: Můžu se dotknout?
4: Určitě můžete. Se zavrčí, takhle
2: aha.
4: Do týdne už začnou vylízat lišajové.
2: Čím se to živí takový dospělý lišaj?
4: Zrovna v těch chovech, v tom zajetí, je potřeba o ně pečovat úplně jak o mimina. Oni v přírodě, ti lišajové, se živí mízou, nektarem z květů, šťávama rostlin.
2: Tady jim nemůžete nabídnout čerstvé květy.
4: Problém je v tom, že chovaní lišajové nejsou tak ochotní přijímat potravu. Úplně nevím sama, čím to je, takže tady je potřeba každý jednotlivý zvířátko vzít do ruky, vytáhnout mu ten sosáčik párátkem. Na městičce máme rozmíchaný med s vodou a musíme tím sosáčkem ho strčit do toho medového roztuku.
2: A naučí se to potom?
4: Bohužel ne, je to potřeba dělat prostě po celou dobu jejich života.
2: Jak často?
4: Ideálně by se to mělo dělat jednou denně, ukázalo se, že to stačí jako obden. Je jich celkem dost, teď už jich tam bude asi 50.
2: Jak dlouho lišaj smrtihlav žije?
4: Dospělci jsou na světě třeba 10 dní.
2: Tak to je šrumec.
4: Za tu dobu se stačí pořádně vykrmit a rozmnožit.
2: Co děláte s těmi, co odejdou? To musíte být dobrá zásobárna třeba pro sběratele do sbírky na špendlíček.
4: To generace, co jsme měli, to dostali rybičky, krmení, ale samozřejmě, kdyby někdo projevil zájem, tak dostane klidně 10 smrtihlavů.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
5: Honzo, zkus vysvětlit, jak se vybírá takový partner pro zvíře?
6: Tohle, prosím tě, Simono, je jako neúplně jednoduchá otázka, protože já můžu třeba u koček, u kopytníků prostě na základě těch demografických dat a genetických dat, protože už je to ten samec třeba je nepříbuzný, tak ho přivezu do skupiny samic, ale můžeme mít i zvířata, kde to je potřeba nechat aspoň trochu na nich. Jo, třeba u velkých papoušků, jo, tam můžeme mít krásný plán a když jako koordinátor řeknu, tady tenhle ten pár přehodíme, protože on nedává geneticky optimální potomstvo v rámci kompatibility té populace, tak to prostě nejde, že jo, ty papoušci tvoří zpravidla páry na celý život, takže je to složitější v tom, že musíme prostě přistupovat individuálně podle druhu.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No a teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Vy všichni získáváte další hudební pozdravy z našeho dopoledního nedělního vysílání. Za chvíli kapela ABBA a písnička Chiquitita, teď ale Jožo Ráš a jeho kapela Elán. Zalúbil sa chlapec. Od mikrofonu vás zdraví Joža Kolář, který přeje příjemné a pohodové nedělní dopoledne.

A doufám, že vaše nedělní dopoledne je stejně pohodové, jako muzika z našeho éteru ABBA doznívá v 11 hodin 19 minut. Kdysi ho lékař doporučoval pacientům v Luhačovicích. Za socialismu byl nedostatkovým zbožím a po revoluci málem přišel o svou ochranu. Skalický rubín má za sebou víc než 100 let historie a dodnes ho vinaři vyrábějí jen v okolí Slovenské Skalice. Proč si na něm místní tolik zakládají, uslyšíte za chvíli. Teď je tady další muzika. Pavel Bobek, drž se zpátky, chlapče můj.

0: Rubín nemusí být jen drahý kámen. Ve Skalici na Slovensku se tak už přes 100 let říká i místnímu červenému vínu. Má přesně dané složení, vznikat může jen v okolí zmíněného města a jeho jméno chrání Evropská unie. Každý rok tam navíc vybírají ten nejlepší rubín. Naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová zjišťovala, čím je skalický rubín výjimečný a jak poznat ten opravdu povedený.
1: Vzorka číslo 7.
2: 90.
1: Dvojka.
3: 89.
1: Trojka.
2: 88.
4: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
5: Skalický rubín je hlavně tvorený Frankovko modrou a může ho doplňat modrý Portugal alebo Svetovavrinecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody, kde výsledok by malo byť víno harmonické, elegantné, noblesné, ktoré odráža tento teroár.
4: Každá z těchto tří odrůd přitom do výsledného vína přináší něco trošku jiného. A dohromady pak vytvářejí chuť, která je pro skalický rubín typická.
5: Skalica patrí trošku na sever té vinohranické oblasti malokarpatskej, tak možno je takú tú drzosť a takú pevnosť v tých kyselinkách.
4: Skalica ležící na hranici s Jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo, vypráví vinař Ludovít Bránecký.
6: V 19. storočí v roku 1895 bola v Prahe výstava vín a doktor Pavel Blaho ako významný slovenský politik z toho obdobia doniesol skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu sa tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby sa zo Skalice deklarovala, no tak on vtedy povedal, tak to bude skalický rubín.
4: Jen u nového jména ale nezůstalo. Rubín se ve 20. letech začal prodávat i daleko za Skalicí. Dostal se do obchodů od Brna až po Prahu.
6: Naozaj v tom čase ten doktor Pavel Blaho preukázal tie zdravotné účinky na tú chudokrvnosť toho červeného vína, keďže pôsobil v Luhačoviciach ako lekár. Tak ho doporučoval tým pacientom, no a tieto účinky vlastne sa potom tak nejako spojili s tým obchodom.
4: Za socializmu patril skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohl jen z hroznů ze Skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socializmu ztratila na kvalitě.
6: Protože z toho roku 1967 mal tu ochranu znám. A tie vinárske závody Bratislava Rača ho nemohli vyrobiť ako, tak, jak urobili nejaký ten Kahan alebo Nitrianske knieža, alebo to je sladké vína, Duní hlavy, dá sa až povedať.
4: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. Chtěli mít jistotu, že skalický rubín zůstane skutečně skalický, tedy že se bude vyrábět jen z hroznů vypěstovaných na zhruba 50 kilometrech čtverečních kolem města. Nakonec pro něj získali chráněné označení původu Evropské unie. Jenže mít ho je jedna věc a přesvědčit vinaře, aby svoje víno nechali certifikovat, to už je druhá.
6: Vlastně zostali mnohí nespokojní, že proč on by si musel dávat certifikovat víno? No protože keď máme chráněné označení původu Evropské unii, tak musíme splňat nějakou evropskou legislativu. Takže dneska to máme trošku tak rozdělené, že keď urobíme nějakou neoficiálnu súťaž, tak se tam těch skalických rubínov zjíde možno 30. Ale keď urobíme oficiálně, že teda požadujeme od každého certifikát, tak sa ich tu zíde 10-11.
4: Pro Ludovíta Bráneckého má ale ochrana skalického rubínu i osobní význam.
6: Pro mňa je to také splnenie si určitej generačnej povinnosti, pretože otec byl vinohradník, starí rodiče byli vinohradníci.
2: No je to samozrejme, to presne ten pohľad.
1: Takže Ačko získava 13, je víťaz.
4: Porotci už mají o letošním vítězi jasno a jak chutná, to mi popisuje předseda komise Vladimír Mrva.
5: Krásnou ovocnou vôňou, doplněnou štruktúrami tabaku, céder, trošku čokolády, jemně višňa, jemně sliva.
4: A právě proto si tento rubín letos odnáší královský titul. Ze Skalice Bára Vránová, Český rozhlas.

Přestěhovat se z města až na konec světa. Za chvíli se tam vydáme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Budeme putovat opět po zahraničních destinacích. Tady konkrétně doplujeme na nejzápadnější kout Francie, na ostrov Ouessant. Teď ale pokračuje příjemná pohodová muzika k vašemu dopolednímu pohodovému třeba chystání oběda. Věra Špinarová přichází mezi nás.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina teď míříme do Francie. Tam je stále oblíbenější Bretaň. Svou nespoutaností i divokou přírodou láká nejen turisty, ale i mnoho místních, kteří se tam stěhují za novým životem. Naše spolupracovnice Marie Sýkorová se ale vypravila na samotný konec Francie, na nejzápadnější místo, kterým je ostrov jménem Ouessant.
1: Nasedáme na loď ve městečku Le Conquet, pojmenované nejspíš po úlovku a kořisti. Je to nedaleko od velkého a mnohem známějšího města Brest. Na palubě pěkně fouká, já se ale dávám do řeči s Françoisem.
2: Na Ouessant se plavím zcela poprvé, a to kvůli práci. Rozhodli jsme se ženou, že odcestujeme. Víte, pocházím z vnitrozemí a chtělo to změnu. Rozhodl jsem se, že tam budu na 3 měsíce zahradníkem. Ano, to máte pravdu. A pak už je jen New York. Ale mně se to líbí. Rád jezdím na lodích a tak se tady můžu věnovat plachtění.
1: Asi tak 40 minut od západního pobřeží Francie se nacházejí ostrovy Molène a Ouessant. Jsou ostrovy složené z větších i menších ostrovů. Je součástí departmánu Finistère, tedy patří ještě k pevninské Francii. Je tak považované za nejzápadnější místo Francie.
3: Nejvíc lidí převážíme v červenci a v srpnu. To dokonce přidáváme druhou a někdy i třetí loď.
1: Říká mi jeden z členů posádky, Ludovik, a servíruje u toho kávu. Cesta z pevninské Francie na ostrov Ouessant trvá asi hodinu a půl a má jednu zastávku na menším ostrově jménem Molène. Ten je tak malý, že je jen pro pěší a obejdete ho zhruba za hodinu.
3: Na palubě máme nejen ty, kdo vyloženě bydlí na ostrově nebo tam jezdí na venkov, ale i turisty. Uvidíte sama, ostrov je skutečně krásný, je to snová krajina. Jsme na konci světa, tam dál už jsou jen Spojené státy.
1: Směj si Ludovika ukazuje někam do dály. Potkávám ještě 2 turistky, obě se setkávají na ostrově, obě asi tak 60nice a obě jsou na ostrově Ouessant úplně poprvé.
4: Je to trochu ostuda. Bydlím v Brestu a nikdy předtím jsem tady nebyla. Rozhodla jsem se obejít pěšky celý ostrov.
1: Říká Fadila, vedle ní stojí Natalie. Ta na kole přejela celou Francii, aby se dostala až sem na ostrov Ouessant.
4: Chtěla jsem jet nejdál, kam to ode mě šlo. Bydlím v Nice a nejdál byl právě Ouessant. Na kole mi to trvalo 1,5 měsíce.
5: Après c'est l'Amérique.
1: Obě se shodují na přírodních krásách ostrova a dodávají, že máme velké štěstí. Svítí totiž sluníčko. Počasí se tady může měnit z minuty na minutu. Vždy je to ale zážitek. Ostrov Ouessant těží ze svého turismu, ale také určité nedostupnosti. Patří k Bretani a celoročně ho obývá asi tak 1000 osob. Z ostrova Ouessant Marie Sýkorová, Český rozhlas.

kapela Bee Gees, Staying Alive na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v rámci nedělního stále ještě dopoledního vysílání. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne už za chvíli Martin Písařík. Přesně hned jak skončí tahle další písnička. Vzpomínka na Ivetu Bartošovou. Láska má je zákon. Tak se jmenuje a Jožek Kolář přeje hezký poslech.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Jednodenní operační sály v Jihlavě jsou po rekonstrukci výrazně modernější. Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinných darů ze závěti. Odpoledne startuje velká cena Španělska Formule 1. Bude převážně zataženo, postupně se přidají přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Jihlavská nemocnice zmodernizovala po 23 letech provozu 4 sály jednodenní chirurgie. Podle mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové bylo cílem zlepšit podmínky pro pacienty i personál.
5: Ty operační sály jednodenní chirurgie využívají pacienti několika oborů, je to hlavně gynekologie, ortopedie, urologie a také chirurgie. Rekonstrukce nám umožnila posunout operační sály na současnou technologickou úroveň, to znamená, nejde jenom o vzhled prostor, ale hlavně kompletní modernizace technického zázemí, jako jsou například obrazovky a další věci.
4: V příštím roce plánuje nemocnice rekonstrukci centrálních operačních sálů. Skoro polovina lidí v Česku neví, že může v závěti odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 respondentů. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
6: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
7: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
8: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
7: V závěti je důležité jasně formulovat své přání.

0: Říká právník Ondřej Vokál.
1: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
0: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Brazilského senátora a hlavního pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara vyšetřuje policie kvůli korupci. Podezřívá ho z praní špinavých peněz a daňových úniků souvisejících s financováním životopisného filmu o jeho otci, bývalém brazilském prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonaro mladší ale obvinění popírá a požaduje zveřejnění všech policejních materiálů ještě před prvním kolem říjnových prezidentských voleb. Sport. V 15 hodin odstartuje na novém okruhu v Madridu závod Formule 1. Do velké ceny Španělska vyrazí z prvního místa úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, který v kvalifikaci porazil lídra šampionátu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Počasí. V Jihlavě a Počátkách teď mají 17 stupňů, v Libici nad Doubravou 19. Bude převážně zataženo, postupně se přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Foukat bude mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S dopravním omezením počítejte v lokalitě Červené hospody nedaleko Třebíče. Pracují tam silničáři.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 12. hodině, já vám přeji dobrou chuť k obědu a hlavně příjemný a pohodový poslech písniček pro Vysočinu. Ano, jako každý den touto dobou i dnes vám budeme plnit vaše přání. Třeba na telefonní lince 22 155 49 99.
3: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: A v tuto chvíli také s Víťou Vávrou. Tady je jeho citronová holka.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete také napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň Mezera a váš text na číslo 90 011 04. Text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčků a čárek. Zpráva stojí rovné 4 koruny. I internet funguje vysočina.rozhlas.cz. Tam najdete formulář písniček pro Vysočinu a z něj už vybírám první přání. Přeji krásnou neděli a prosím o písničku od Karola Duchoně. Mám tě rád pro moji milovanou Haničku, posílám jí pusinky a těším se na ní, Pepa. Tak, první přání bylo přečteno, vyřčeno, píseň je připravena a další čeká na vás. Tak mi zavolejte nebo napište.

se podívat na další písemné přání. Přeji krásnou neděli všem. Zítra má svátek moje milá švagrová Radka z Rynárce. Tak bych jí chtěla popřát jen vše dobré a posílám písničku Klidná jako voda od skupiny Jelen. A o tu prosím vás v redakci. Děkuji mockrát, Majka z Pelhřimova. Vaše přání je pro nás rozkazem. Jeleni už přichází mezi nás.

Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají písničku Kulatá. Srdečně děkuji, Verča z Pelhřimova. Tak tohle je SMS-ka, kterou jsem také obdržel do našeho studia Českého rozhlasu Vysočina, a protože je tady čas plnění přání, čas písniček pro Vysočinu, tak s Kulatou přichází Jarda Hypochondr.

0: Když se zhasne, to je nový český film, který vám v rámci promítání pro seniory ve čtvrtek dopoledne nabídne jihlavské kino Cinestar. Pokud vám bylo 60 a více let, můžete si zítra ráno vyhrát dvě vstupenky. Nebojte, do kina sami nepůjdete, můžete si sebou vzít koho jenom chcete, tam už je to bez ohledu na věk. No a zítra taky potěšíme milovníky klasické hudby, protože na Zámkově Žďáře nad Sázavou startuje další koncertní sezóna klasické hudby. Co nabídne? Dozvíte se.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Mlčenlivý muž s plnovousem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Žorde Brankovičem.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Dobrý den, prosím o písničku Když nemůžeš, tak přidej odměraj pro Marušku Jedličkovou z Peřimova ke včerejšímu svátku. Milá Maruško, přejeme ti hodně zdraví, lásky, úspěch ve škole i ve sportu, boží požehnání, hodné lidi kolem sebe a ať se ti splní vše, po čem toužíš, máme tě rádi. To přeje celá rodina. Já děkuju za ta hezká slova, k přání se přidávám a Miraj posílám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezkou neděli 13.9. čtu další přání. Dnes má 33. narozeniny irský zpěvák a bývalý člen skupiny One Direction Niall Horan. Patří k mým oblíbením. Dám vám na výběr z jeho 3 hitů, no a hned první samozřejmě splníme, je to This Town, jeho největší hit vůbec. Luborům svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům napsala Sylvie z Prahy. Písničku posíláme.

Nedělní písničky pro Vysočinu teď pokračují dalším písemným přáním. Vážená redakce, prosíme vás o zahrání písničky a tlumočení několika slov blahopřání našim bývalým spolužačkám ze Žďárské průmyslovky, maturita 1961 a stále skvělým kamarádkám, a to Aněle Ryšové, rozené Doležalové do Žďáru nad Sázavou, Marii Pavelkové, rozené Fialové do Prahy, Ludmile Gregorové, rozené Komínkové do Lelekovic u Brna, Marii Tajovské, rozené Vilímovské do Světlé nad Sázavou a Heleně Kozlové do Žďáru nad Sázavou u příležitosti 65-letého jubilea od maturity. Jmenované spolu s již nežijícími Jarmilou Kubíkovou a Ivanou Jaršovou byly na začátku 60. let našimi skvělými spolužačkami po dobu pomaturitního odborného studia na strojní průmyslovce ve Žďáře nad Sázavou a naše hezké přátelství trvá nepřetržitě dodnes. Od maturity se pravidelně scházíme ve Žďáře nad Sázavou, vždy s vysokou účastí a v příjemné atmosféře. Za toto bezmála celoživotní přátelství chceme všem našim tehdejším spolužačkám a dnešním věrným kamarádkám poděkovat písničkou a těmito slovy. Aničko, Lidko, obě Marušky a Helenko, dovolte, abychom vám písničkou a několika slovy poděkovali za krásná a nezapomenutelná studentská léta, které jsme mohli s vámi společně prožívat, ať při vlastní výuce, nebo v hodinách praktického výcviku, tak i na školních brigádách či v osobním volnu. Poděkovat za chvíle, kdy vaše přátelství nás, tehdy ještě kluky, zdravě formovalo, učilo odpovědnosti a dávalo naději, že studium včas a úspěšně završíme. Vedle poděkování vám patří také omluva za naše tehdejší občasné bláznivé nápady, klukoviny, někdy i furianství, přes které jste se vždy dokázali elegantně a s nadhledem přenést. S odkazem na letošní jubileum vám přejeme ještě spoustu let života ve zdraví, pohodě, lásce i spokojenosti a budeme věřit, že společně zažijeme ještě řadu hezkých setkání. Vaši někdejší spolužáci a stále věrní a spolehliví kamarádi. PS, písničkou na přání bychom se společně chtěli vrátit do našeho mládí, třeba tou Holky z naší školky, která je sice oslavou a vzpomínkou na předškolní léta, ale vždyť ty naše úžasné spolužačky také byly a pořád pro nás jsou fajn holky, jak se v té písničce zpívá. Děkujeme za odvysílání. Nemáte zač, vzkaz byl přečten a teď už přichází nejprodávanější single československé historie Holky z naší školky, Petr Kotwald a Stanislav Ložek.

Dobrý den, v těchto dnech se dožívá životního jubilea zpěvačka Marika Gombitová. Zahrajte prosím písničku Vyznaně z roku 1980. Děkuji, Jarek Střeště. Tak písnička je připravena a my se můžeme zaposlouchat do jejich úchvatných tónů. Marika Gombitová, Vyznaně.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ano, i dnes vás čekají výlety s Pavlem Kudrnou po zprávách po 13. hodině. Teď je 12 hodin 40 minut, takže pokračují nedělní písničky pro Vysočinu. Chtěl bych zahrát písničku od Michala Hrůzy Hodiny. Písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem, Jan. Jdeme si ji pustit.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, prosíme o zahrání písničky od Pokáče Nešahej na mě pro Kubíka Dolovětína. Jen tak pro radost a ať je brzy zdraví. Děkujeme za zahrání taťka a mamka. Pokáč přichází a zahrajeme i vaši písničku. Ještě stále si můžete objednat třeba na telefonním čísle 22 155 49 99.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Já na nikoho nešahám, ale pana Vítka do Třebíče se ptám, koho budeme hrát, jakou písničku a pro koho. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, budeme hrát Roberta Křesťana, tak jak jsme se dohodli.
1: Mm-hmm. A pro koho?
2: No bude to pro manželku, pro maminku, pro všechny moje děti, pro všechny moje známí kamarády, pro Svobodovi do Předína, pro Kvajzrovi do Opatova, pro Slávku do Třebíče, no a pro všechny lidi, kterým nedá nikdo zahrát. A pro vás, pane Jožo, samozřejmě. Děkuju. Taky.
1: Díky moc.
2: Tak už se těším, až přijdete na ten zízek za mnou.
1: No příští sobotu jsem u vás, to se ničeho nebojte.
2: No se těším, jestli to neklapne, tak to mě teda naštve.
1: No to klapne, protože příští sobotu moderuju bramborobraní na Třebíčském náměstí. A
2: no počítám
1: tam,
2: si.
1: Tam zajdeme za panem Vítkem na nějakou dobrotu. Tak díky moc, mějte se krásně, naslyšenou, těším se na vás.
2: Naslyšenou, díky.

12 hodin 54 minuty je tady poslední přání. Před malou chvílí přišla SMS-ka tohoto znění. Zdravím všechny a prosím o zahrání pro všechny babičky a dědečky písničku Nej, nej, nej. Díky, Dáša. Posíláme Pavlínu Filipovskou a Josefa Zímu. Nej, nej, nej. Také se líbí písničky pro Vysočinu mezi 12 a 13. Zase zítra.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to rozkočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Statistici čekají horší sklizeň u všech pěstovaných plodin na Vysočině. Motoristé by se podle průzkumu nedostali do sněmovny. Fotbalisté Slávie budou hrát v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Bude převážně zataženo, postupně se přidají přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Letošní sklizeň na Vysočině podle dat Českého statistického úřadu poznamenají nízké hektarové výnosy. Podle odhadů zemědělců, zemědělci sklidili k polovině srpna od zhruba 100 000 tun méně obilovin. To je meziroční pokles o 14%.
7: Nižší výnos očekávají statistici u všech obilovin, kromě pšenice jarní a křížence žita a pšenice. Řepky bude podle dat méně o pětinu a sklizeň brambor, kromě těch raných a sadbových, klesne o třetinu. Statistici produkci odhadují podle osevních ploch a také podle vývoje počasí ve vegetačním období i v průběhu sklizně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo zhruba 31% lidí a SPD 7,5% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN s téměř 15%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu odpovídalo začátkem měsíce 1539 dospělých lidí. Záchranáři v Indonésii pátrají po 140 pasažérech z lodi, která dnes vyplula do vod Javského moře. Informují o tom tamní úřady. Plavidlo ztratilo za nepříznivého počasí spojení s pevninou. Záchranné týmy s loděmi a helikoptérou se potom vydali na místo, kde se loď hlásila naposledy. Přes 100 lidí už z ní evakuovali. Jeden z nich zemřel. Bližší informace o tom, co se s plavidlem stalo, úřady nezdělily.
8: Sport.
6: Fotbalisté Slávie se v podvečer pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V 8. kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo. Podle záložníka Severočechu Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájcům titulu prosadit.
9: U Slávie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějaký

0: u Ferrera, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak o to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
1: Počasí. V Třebíči teď mají 20 stupňů, ve Vatíně a Hubenově 18. Bude převážně zataženo, postupně se přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Foukat bude mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Spozorněte v brněnském směru, dálnice D1 za 151. kilometrem na úrovni Jabloňova. Stojí tam porouchané osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je neděle krátce po 13. hodině a to znamená, že je čas k tomu, abychom vyrazili na výlety. Společně s Pavlem Kudrnou, Jože Kolář přeje hezký poslech.
2: Výlety.
4: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme, proč znovu se zná.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodničku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka.
2: Z kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízdné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam přestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlád. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Markéta.
3: Monika.
1: A Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako vysílači Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když Pádně. Se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke Zlaté přímo ve skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných, také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam sama Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře, kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, že patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října, denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat Malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polní, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polé žili tři rodiny Hitlerů, ti se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k Borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme ji jako členové klubu za historickou Polnou často, s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
2: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
2: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
2: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se mlít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
2: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
2: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou mokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty mokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
3: Od města jsme. Poslali násenka to tady vyčistit a prostekat.
2: To je velmi dobře. Děkuju.
0: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahradaček v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahradaček, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, nenapíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale... Ano, jednou jsem tam, tuším, našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny stojí zpráva, tedy její odeslání, službu zajišťuje ATS Praha. Příště tedy budeme znát jména 5 posluchačů, kterým Powerbanku pošleme a na začátku října pak budeme znát výherce hlavní ceny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si ji a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát. Je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to syn získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která syn vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem. Třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy. Oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone. Prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí srdce chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč. A pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestě. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, anebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj Vysočina letos přišel o více než 1000 obyvatel. Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Hokejisté Třebíče hostí v Maxalize Frýdek Místek, Jihlava se utká se Slavií Praha. Bude převážně zataženo, postupně se přidají přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na Vysočině ubylo obyvatel. V prvním pololetí letošního roku kraj přišel o víc než 1000 lidí. Může za to nižší porodnost. Zatímco během letošního prvního pololetí se na Vysočině narodilo 1756 dětí, počet zemřelých byl o víc než tisícovku vyšší.
2: Nejvíc se přirozený úbytek podepsal na Třebíčsku, kde zemřelo 628 lidí a narodilo se jich 361. Negativní bilanci ve většině okresů na Vysočině mírně vylepšuje migrace. Jediný okres, ze kterého se víc lidí odstěhovalo, bylo Jihlavsko. To přišlo kvůli migraci o 171 lidí. Ke konci června měla Vysočina 515 tisíc obyvatel. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
0: Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku, informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy, nikdo nebyl zraněný ani nezemřel. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil ale narušení vzdušného prostoru země nezaznamenalo. Sport. Hokejová Maxaliga pokračuje třetím soutěžním kolem. Už za hodinu rozehraje svoje utkání Třebíč, která na domácím ledě hostí Frýdek Místek a v podvečer od 17:30 přivítá jihlavská Dukla v horácké aréně pražskou Slávii. V aktuální tabulce druhé nejvyšší soutěže je horácká Slávia 5. Jihlavě patří 11. příčka.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Náměšti nad Oslavou teď mají 19 stupňů, v Černovicích 17. Bude převážně zataženo, postupně se přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Foukat bude mírný západní vítr.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na silnici 132 u Leskovce na Pelhřimovsku. Osobní auto tam havarovalo mimo komunikaci. Policie i hasiči jsou už na místě.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 14. hodině vám všem přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vás pozvu do kavárny. Skauti ve Velkém Meziříčí právě na tento víkend kavárnu rozjeli. Dočasný podnik na faře má jediný cíl – vybrat dostatek peněz pro nemocného Teodorka, aby rodiče mohli pořídit auto a vozit ho do speciální školky. Více si poslechněte za chvíli.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
2: A také Martinem Maxou. Písnička, která už zní pode mnou, se jmenuje C'est la vie. Tady máte v plné její kráse.

0: Velkomezeříčkou faru na tento víkend obsadili desítky skautů. V kuchyni tam vaří kávu, rozlévají víno a chystají dezerty. Vše pak nabízí lidem. K dispozici mají totiž na faře zhruba 100 míst k sezení. Prodejem nápojů a dezertů se skauti snaží vybrat peníze pro nemocného chlapce. Akci Káva od srdce pořádají ve Velkém Meziříčí už po 8. a daří se jim vybrat i stovky tisíc korun.
1: V kuchyni je teď několik dobrovolníků. Někteří připravují kávu a dezerty, další objednávky roznáší ke stolům. Se sklenicemi teď skauti míří i k místu paní Markéty.
2: Mám hrozně ráda skauty, že se do toho pustili, do té organizace. Vždycky se snažím i zjistit, o kom tentokrát ta sbírka je, které rodiny se týká a na co přesně přispíváme. Lidé se jinak ostýchají přijít na faru a teďka se tady setkává celé město a každý má dobrý pocit, že udělal něco dobrýho. A mimo to jsou tady fantastické zákusky.
1: Chválí si paní Markéta a vysvětluje, že se akce Káva od srdce účastní pravidelně. Třeba paní Petra je tady teprve podruhé.
3: Mně to přijde jako fajn akce, je to právě na dobrou věc.
4: Dětem se tu taky líbí.
3: Jo, tohle oceňuju, jako jo, ale to ještě vlastně nebylo, tady ten dětský koutek, nebo nepotřebovali jsme to a teďka to teda fakt jako oceňuju.
1: Směje se paní Petra a rovnou běží čekat na děti ke kraji klouzačky. O veškerý servis se tady ve víkendové kavárně starají skauti. Celkem se jich tu za 3 dny protočí skoro 50. Na přípravě zákusků se podíleli podle zakladatelky Kávy od srdce Marie Šplíchalové, ale i další lidé.
5: Všechny dezerty máme od našich místních lidí, maminek od skautských dětí a tak, který nám to tady nosí. Takže všechny dezerty jsou domácí, nic jsme nekupovali a všechno máme od dobrých místních duší.
1: Marie Šplíchalová popisuje, že akci zakládali s další skautkou Ilonou Judovou ještě na střední škole. Teď už se koná 8. ročník, takže veškeré postupy už mají docela vychytané. Pokaždé ale výtěžek z kavárny pomůže někomu jinému.
5: Letos máme stejně jako v uplynulých letech kavárnu pro konkrétní rodinu z okolí Velkého Meziříčí. Letos je to pro 3letýho Teodorka, který má vlastně kombinovaný onemocnění, který má jakoby genetický původ.
1: Vybrané peníze tak půjdou na financování rehabilitace, terapie, zdravotních pomůcek i auta, které rodina potřebuje k dojíždění do Jihlavy do speciální školky. V minulém roce se skautům podařilo vybrat skoro 340 tisíc. Z Velkého Meziříčí Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Říkáte si, co s načatým nedělním odpolednem? Měl bych pro vás hned dva tipy na takovou lehce pasivně sportovní účast, protože dnes pokračuje první hokejová liga a na domácím ledě se představí Horácká Slavia Třebíč i Dukla Jihlava. Třebíčtí už od 15 hodin přivítají na svém ledě tým HC Frýdek Místek. Dukla Jihlava se chystá v horácké multifunkční aréně na tým HC Slavia Praha. Tady je začátek klasicky 17 hodin a 30 minut. No a my se za chvíli podíváme do Dolního Dvořiště. Tam je totiž nejrychlejší autonabíječka v Česku. Auto s ní nabíjí do čtvrt hodiny u nového stojanu, navíc můžou zastavit i řidiči kamionů nebo autobusu. Reportáž chystáme za pár minut.
1: Když se zhasne, to je nový český film, který vám v rámci promítání pro seniory ve čtvrtek dopoledne nabídne jihlavské kino Cinestar. Pokud vám bylo 60 a více let, můžete si zítra ráno vyhrát dvě vstupenky. Nebojte, do kina sami nepůjdete, můžete si sebou vzít koho jenom chcete, tam už je to bez ohledu na věk. No a zítra taky potěšíme milovníky klasické hudby, protože na zámku Vyžďáře nad Sázavou startuje další koncertní sezóna klasické hudby. Co nabídne? Dozvíte se.
2: Stáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Nabít auto dokáže za 15 minut, kamion za 3 čtvrtě hodiny. Nová rychlonabíječka v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku je od tohoto týdne tou nejsilnější v Česku. Navíc jako třetí v republice napájí i kamiony. Právě nákladních vozů s elektrickým pohonem v Česku podle statistik dovozců aut rychle přibývá.
1: Já jsem rád, že tady přibyla tady ta nabíječka. Určitě by bylo dobré, kdyby přibyly i další.
2: Jako první si 600-kilowattovou nabíječku vyzkoušel řidič kamionu Martin Pazdera ze společnosti GV Logistics.
1: Je to úplně jednoduchý postup, jenom se napojí kabel do kamionu a následně jenom na té nabíječce to chce jenom kartu a následně to začne nabíjet.
2: Nejvýkonnější nabíječku v Dolním Dvořišti nainstalovala společnost E.ON. Podle ředitele divize Drive Infrastructure Martina Racmana je lokalita pro její využití ideál.
3: Dolní Dvořiště je strategické místo, protože přes Dolní Dvořiště vede hlavní tranzitní tak z České republiky do jižní Evropy a samozřejmě i zpět.
2: Podle údajů Svazu dovozců automobilů dopravci v Česku od roku 2018 přihlásili přes 260 nákladních vozidel na elektrický pohon. Jen za letošní rok jich přibylo téměř 90. Jak Racman dodává, Stojan je připravený i na nabíjení elektroautobusů.
3: Už přichází na trh, sice žádný v České republice aktuálně není registrovaný, ale to je jenom otázka budoucnosti. Snažíme se budovat tak rychlou nabíjecí síť, která je aktuálně potřeba.
2: Velkou výhodou nového zařízení je podle Martina Racmana nabíjecí rychlost. Osobní automobily s novějším typem elektromotoru odjíždějí od Stojanu nabité do 15 minut.
3: Pokud se bavíme o kamionech a těžké nákladní dopravě, kde ta baterka je 6x větší, tak rychlost nabíjení je cirka 45 minut. A to přesně odpovídá povinné bezpečnostní přestávce.
2: Společnost E.ON chce současnou technologii využívat i na dalších místech v republice, potvrzuje ředitel Drive Infrastructure pro střední a východní Evropu Martin Klíma.
4: Nebudeme mít v plánu takto rychlou technologii instalovat například u obchodních center, protože tam to smysl nedává, takže určitě budeme, ale podél hlavních dopravních tahů. Bude na Vysočině další jedna lokalita, kterou takto budeme vybavovat, mělo by to být, doufejme snad do konce roku.
2: Vysokorychlostní nabíječky s nejvyšším výkonem plánují využít i některé domácí společnosti. Podle ředitele GV Logistics Petra Táborského se ta v Dolním Dvořišti nabízí při cestách do zahraničí.
5: Například v Rakousku je vysoká sleva na mýtném zhruba 80%, v Německu je do roku 2031 mýtné pro elektrické tahače úplně zdarma, takže tam by to dávalo smysl.
2: Nabíječku v Dolním Dvořišti momentálně plně využije pouze nákladní doprava. Maximální dobíjecí kapacitě 600 kW se zatím blíží jen hrstka modelů osobních aut na trhu. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A svým typicky chraplavým hlasem nás potěšil Chris Normanda. Jeho legendární hitovka Midnight Lady dozněla ve 14 hodin 34 minut. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina pokračuje pořadem, který se jmenuje Region rekordů a kuriozit. Dnes to budou opravdu kuriozity, ale nemoc příjemné. Týkají se klíšťat.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc klíšťat na těle. Klíště je prevít. Přisaje se a pije krev. A to tak, že i více než dvakrát zvětší svoji velikost. Představte si něco takového u člověka. Patří do čeledi klíšťatovití a živí se sáním krve nejen na člověku, ale na všech možných savcích, plazech nebo i ptácích. Horší je, že klíšťata fungují i jako přenašeči řady infekčních chorob, hlavně lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. A teď k tomu velmi neobvyklému zápisu do České knihy rekordů. Agentura Dobrý den v průběhu téměř 4 desetiletí své činnosti zaznamenala nespočet překvapujících údajů. Ovšem i u nich šlo téměř vždy o nějaké, byť třeba recesní, úsilí dotyčného člověka. Tenhle rekord přišel jaksi mimo děk. Totiž skauti pořádají řadu táborů. Na jednom z nich byl Ondřej Chyba z Ochoze u Brna. Jednoho dne tam plnil 6-hodinovou zkoušku nazývající se 3 bílé tesáky. Zkouška se skládá ze 3 samostatných úkolů, které skautík musel splnit. Je to samotka, celodenní cesta s úkoly a stezka odvahy. První tesák spočívá v tom, že vlče stráví 6 hodin o samotě na určeném místě v lese. Zkouší se tak jeho trpělivost a schopnost zabavit se bez přítomnosti ostatních. Ondra to zvládl, ovšem nevědomky nachytal při tomto úkolu na své tělo 82 klíšťat. Měl je úplně všude, včetně vlasové části hlavy. Táborový zdravotník se zdravotnicí mu ve 2 lidech vyndávali klíšťata více než 2 hodiny. I vy buďte nej, ale prosím pěkně v něčem úplně jiném a dejte nám pak o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

sestva cupke mamma.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: and the Sultans. A za chvíli pro vás budeme mít v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď se jdeme podívat na zoubek počasí.
1: Počasí.
0: A když se teď podívám z okna našeho studia, vidím, že na Jihlavské Masarykovo náměstí se snáší drobný déšť. Je to tak všude na Vysočině? Ptám se Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to je s tím počasím v těchto chvílích?
2: Tak všude neprší, ale je těch míst, kde jsou dešťové kapky zaznamenávány, je docela hodně. Jedná se o takový pás, který postupuje od severozápadu. Zatím neprší na většině území Třebíčska a na některých místech Žďárska. Naopak od severozápadu Havlíčko-Brodsko už se dostalo za tento pás deště. Teploměry ukazují 15 až 20 stupňů.
0: Tak to je aktuální počasí. Pojďme si říct, co nás čeká v noci a zítra.
2: Tak čeká nás zatažená obloha. Z počátku noci a kránu bude déšť spíše občasný, jinak i trvalejší. Teploty poklesou na 15 až 12 stupňů. Foukat bude slabý západní, postupně severozápadní vítr.
0: A jaký bude zítřek, co nás čeká v pondělí na prahu nového týdne?
2: Ráno a dopoledne čekejme spíše velkou oblačnost, ale občasný déšť už bude ubývat. Odpoledne potom čekáme oblačno až polojasno a už jen výjimečně se objeví přehánka. Večer pak bude převážně skoro jasno. Odpolední teploty 18 až 21 stupňů, mírný severozápadní vítr večer zeslábne.
0: Ale každopádně asi uděláme dobře, když je na zítřek budeme mít připravené nějaké pláštěnky nebo deštníky.
2: Raději ano.
0: Mojmír Martan a výhled počasí pro Vysočinu. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Pojďme se teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: pětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ve Výčapech na Třebíčsku nechali opravit sochu svatého Floriána. Odborníci zkoumají její původ. V Česku se zvyšuje prodej aut na hybridní pohon. Kvůli požáru museli v noci chorvačtí hasiči evakuovat z Milna na ostrově Brač víc než 200 lidí. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nejstarší památka Výčap na Třebíčsku je v rukou restaurátorů. Vápencová socha svatého Floriána z poloviny 18. století potřebovala kompletní opravu. Je rozdělená do dvou etap. Její podstavec zatím zůstal na návsi. Sochu teď zkoumají odborníci. Pokračuje nestranický starosta Zdeněk Wolter.
5: Tam se zkoumá původ, vlastně je to nějaký z Rakouska, nějaký speciální kámen, tak je to kolik, 1819, tak je to nějaký 250 let, skoro to tady stojí a s minimálníma opravama a bylo by škoda prostě tu sochu nechat dál prostě v takovém stavu, jakým je, poněvadž by pak bylo složitější a složitější opravovat, restaurovat.
4: Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na více než 49 tisíc vozidel. Hybridy tak tvořily skoro 30% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o víc než 32% na zhruba 11,5 tisíce. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Hasiči na chorvatském ostrově Brač se potýkají už třetím dnem s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z Milna, jak uvádí agentura AFP. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Ráno začal požár zeslabovat.
6: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markízách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik HR píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Američan Ben Shelton a Němec Alexander Zverev budou hrát na US Open o titul. Finále mužského singlu začne v New Yorku po 20. hodině českého času.
3: Počasí.
4: V noci bude zataženo, převážně i s deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm. Odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Osobní auto havarovalo mimo silnici u Leskovce na Pelhřimovsku. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Já jsem rád, že slyšíte můj hlas a tím pádem i po 15. hodině zůstává vaším společníkem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám všem přeji pohodové.

0: nedělní odpoledne. Trpíte klimatickou úzkostí? Co si pod tím vlastně představit? Už za pár minut to rozebereme s Markétou Hejkalovou v dnešním rozhlasovém sloupku.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: A co je to klimatická úzkost? V dnešním rozhlasovém sloupku to vysvětlí spisovatelka Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Mám klimatickou úzkost. Prohodila jsem jednou koncem léta při grilování s přáteli a rozhlédla jsem se, jestli všichni zaznamenali, jak zajímavě a mladistvě uvažuji. Klimatickou úzkostí trpí většinou mladí lidé. Nezaznamenal mě nikdo. Nebo pokud ano, tak to nedal najevo. Všichni měli hlavy skloněné ke svým chytrým telefonům a zkoumali, jak bude. Zřejmě nejsem sama, kdo uvažuje mladistvě a zajímá se o klima. A sleduje všechny možné předpovědi počasí. Přátelé se tvářili zachmuřeně, protože počasí zahradnímu posezení pod širým nebem moc nepřálo. Nebo vlastně zatím přálo, byl vlahý letní podvečer, ale už brzo se to mělo změnit. Nevím, jestli má cenu vůbec roztápět grill, za čtvrt hodiny začne pršet, prohodil jeden kamarád. Ale kde pak? Pršet začne nejdřív za 40 minut, ale spíš až za 3/4 hodiny. Oponovala mu jeho manželka, která mu ovšem oponuje vždycky. Ale taky se prudce ochladí. Postrašil nás další. Kdy? Vyhrklo několik žen a v duchu jsme asi všechny zalitovali, že jsme si sebou přece nevzali teplejší svetr. Až o víkendu, trochu jsem se překouk. Uklidnil nás kamarád. Uklidnil? Na víkend jsme přece chtěli jet na chatu, to se tam budeme třást zimou. Polekala jsem se, ale další člen naší skupinky mě uchlácholil, že podle jeho o dost přesnější předpovědi se o víkendu naopak oteplí. Ochladí se až po něm. Pak jsme konečně všichni odložili telefony a klimatická úzkost někam zmizela. Jedli jsme klobásy, popíjeli pivo, povídali jsme si a měli jsme radost z vydařeného letního večera. A pak nám do kelímku a na tácky začaly dopadat kapky deště a vypadalo to, že dlouhé období sucha právě skončilo.

0: Uschly i cedry nebo cypřiše. Letošní léto těžko přežívaly i sazenice exotických dřevin, které experimentálně vysadili lesníci na Vysočině. I na teplomilné rostliny, běžně odolávající suchu, bylo horké počasí příliš. Do běžných porostů se navíc začíná znovu stěhovat kůrovec a neohrožuje jenom smrky. Více v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Když se zhasne, to je nový český film, který vám v rámci promítání pro seniory ve čtvrtek dopoledne nabídne jihlavské kino Cinestar. Pokud vám bylo 60 a více let, můžete si zítra ráno vyhrát dvě vstupenky. Nebojte, do kina sami nepůjdete, můžete si sebou vzít koho jenom chcete, tam už je to bez ohledu na věk. No a zítra taky potěšíme milovníky klasické hudby, protože na zámku Vyžďáře nad Sázavou startuje další koncertní sezóna klasické hudby. Co nabídne? Dozvíte se.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každý 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Mlčenlivý muž s plnovousem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
2: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátke lásky zpíval Palo Habera s kapelou Tým na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Hezké odpoledne. Před 4 lety zasadili lesníci na Vysočině na 8 hektarech desítky druhů exotických dřevin. Chtěli zjistit, co by bylo možné pěstovat při pokračujícím oteplování. Letošní léto ale bylo příliš i na cedry nebo cypřiše. Navíc se o slovo opět začíná hlásit kůrovec.
1: V Budišově jsme v roce 2022 na podzim se rozhodli pro takový výzkumný úkol, aby jsme vyzkoušeli jak naše hospodářské dřeviny, tak především dřeviny geograficky nepůvodní.
2: Lesní správce Rostislav Čech mi ukazuje školku v Budišově na Třebíčsku, kde lesníci experimentálně zasadili několik desítek druhů stromů, které by v případě postupující globální změny bylo možné pěstovat i tady na Vysočině.
1: Pěstovali jsme je na této lokalitě, která je svým, řekněme, půdním uskupením velice náročná a těžká pro zalesňování.
2: Průbířským kamenem se stalo letošní extrémně horké a suché léto.
1: A to je i pro tyhle ty dřeviny, které zkoušíme, jako jsou třeba cedry, cypřiše, břestovce. Spoustu druhů cizokrajinných jedlí se zkoušelo, borovic, sekvojovec, i pro tyhle zaraví, i pro tyhle ty dřeviny jsou tyhle ty poměry půdní a vlhkostní doopravdy nepřekonatelnou překážkou.
2: Přitom tady jsou zasazené i stromy, které se běžně vyskytují v horkých, suchých oblastech.
1: Tyhle ty dřeviny nás taky zklamaly, protože nerostou, jak by měly, nepřirůstají. Je tam vysoká mortalita, u některých druhů až 80%, což je fakt jako alarmující.
2: Letošní léto ale samozřejmě nepoznamenalo jenom exotické dřeviny, ale hlavně běžné lesní porosty. Začínají se dokonce vracet škůdci, kteří v nedávných letech napáchali v českých lesích miliardové škody. Pokračuje oblastní ředitel Lesů České republiky v kraji Vysočina František Holenka.
3: Protože díky současné nebo letošní epizodě tepla a nedostatku srážek jak na Vysočině, tak všude, tak samozřejmě už se nám projevují lýkožrout smrkový a nejenom lýkožrout smrkový, ale začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. Takže na to bych chtěl upozornit, že se nám to rozjíždí ve větším. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Pokud se situace nezlepší, mohla by podle Holenky přijít krize v roce 2028. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nezájem. Tak se jmenuje kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Ignorují noviny, rádio nebo televize a jdou jenom přes sociální sítě a také diskuze. Vrstevníkům na svém webu Nezájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. Na webu používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje.
1: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, tak dále.
2: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
1: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. Celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace.
2: Marie Salvetová je také studentka druhého ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
3: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý a vůbec jsem nechápala, kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Studenti proto založili webový portál nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázi kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
1: Klidně u nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor jak na těch medailoncích na webu.
2: Velká část webu nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
3: A je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala.
2: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Vlado, řekni fór.
1: Tu se vám takhle šťourám špendlíkem v uchu a najednou ticho. Tak znejistím, jo? Kouknu na špendlík a tma.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Za 8,5 minuty už tady bude 16. hodina a to znamená, že nás čekají hvězdné návraty. Ty dnešní budou ve společnosti herce, kterému říkali figurkář, tichý komik, ale také velebnosti. Poslední ze jmenovaných přezdívek si zasloužil svou asi nejslavnější komediální rolí. Řeč bude o Luďku Kopřivovi, kterého vám připomene Patrik Rozehnal. Hvězdné návraty začínají hned po zprávách po 16. hodině, do té doby ještě BSP, Dalibor Janda a také Richie Povery. Jožek Kolář od mikrofonu přeje příjemné a pohodové nedělní odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jednodenní operační sály v Jihlavě jsou po rekonstrukci výrazně modernější. Opoziční ODS a STAN by mohly po volbách v Praze spolupracovat s vládním ANO. Fotbalisté Slávie budou hrát v Teplicích o návrat do čela ligové tabulky. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jihlavská nemocnice zmodernizovala po 23 letech provozu 4 sály jednodenní chirurgie. Podle mluvčí nemocnice Moniky Zachralové bylo cílem zlepšit podmínky pro pacienty i personál.
2: Ty operační sály jednodenní chirurgie využívají pacienti několika oborů, je to hlavně gynekologie, ortopedie, urologie a také chirurgie. Rekonstrukce nám umožnila posunout operační sály na současnou technologickou úroveň, to znamená, nejde jenom o vzhled prostor, ale hlavně kompletní modernizace technického zázemí, jako jsou například obrazovky a další věci.
0: V příštím roce plánuje nemocnice rekonstrukci centrálních operačních sálů. Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO, vymezil se naopak vůči Pirátům. Nejméně 6 lidí zemřelo poté, co se v Indonésii převrátila loď. Záchranářům se podařilo evakuovat přes 100 osob, dalších 130 úřady pohřešují. Neštěstí se stalo v Jávském moři za špatného počasí. Kapitán nahlásil, že se plavidlo naklání, pak už ztratil kontakt. Záchranou a pátrací operaci komplikují vlny vysoké až 2,5 metru.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie se v podvečer pokusí vrátit do čela tabulky šance ligy. V 8. kole potřebují v Teplicích zvítězit, aby se vrátili na první místo. Teplice poslední 2 zápasy vyhrály. Podle záložníka Severočechů Marcela Čermáka nebude snadné se proti obhájcům titulu prosadit.
3: U Slávie je to super v tom, že máte jistotu, že vždycky na zádech budete mít nějakého fréra, že nikdy se vám nestane, že byste byl někde sám, takže na to se můžete aspoň připravit, aspoň člověk ví, co od toho čekat. Oni mají extrémní kvalitu hráčů, tak od to bez debat. My se jim budeme muset vyrovnat běžecky, vyrovnat se jim agresivitou a všichni budeme muset podat ne standardní, ale nadstandardní výkon a musí se to sejít.
0: A fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v šancelize po třetí v řadě. Na domácím stadionu podlehli Pardubicím 1-2.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, převážně i s deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm. Odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 na 75. kilometru u Hořic stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizí.

0: televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
1: Už je to tady.
0: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
1: Já jsem bás. Bás.
0: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
1: No, mám jednu dceru.
0: To jsem ani nevěděl.
1: A ty máš nějaké děti?
0: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
1: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
0: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby. Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Ne, no
2: já...
3: tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
4: Aha.
3: A... Je. Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel sečte tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takrima vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: brejve, kýr baruško. Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Málca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Márca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Márca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Márca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: No, tak to šoukne. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Márce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás nikomu ani mohl. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou sedlu vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
6: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, bůh, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi, pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně.
5: Ano.
7: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo?
5: No,
7: právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, že řídíte, zajste.
8: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky, máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.
10: Pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano,
2: Tak, dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
3: ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Já... Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady... Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá.
3: Jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano?
3: No, no.
2: Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlejte,
3: no.
2: Na ní, kašlejte. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: no.
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no?
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti. Stop! Stop! Dost! Pro Krista Bugenheime, co tam lezete?
2: Dovolte, já jsem myslel...
1: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
1: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
1: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
3: Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
3: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
3: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
1: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhovedoc.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províst to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím,
5: jdeme,
6: pozor.
5: S dovolení. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
5: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás. Pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte.

Staneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? Možná začal spát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Po uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je, a proč?
2: Ve vaší prekérní situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Anděl, opravdický anděl.
6: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
7: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
7: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmín půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl. Já jsem básník. Básník. Sice mladý.
7: No jo, to jste si tím jistý? Mladý, no tak dobře. No tak mladý, ale plodný, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
7: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
7: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
7: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
7: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, je to nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
7: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž. Te...
4: To je švagrova.
7: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
7: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
7: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
7: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
7: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
4: Vidíte?
7: Ale já si snad kvůli vás vemu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Z opozice vede hnutí STAN. Litva dočasně přerušila provoz na letišti ve Vilniusu. Podezřelým předmětem na radarech bylo nakonec hejno ptáků. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Letošní sklizeň na Vysočině podle dat Českého statistického úřadu poznamenají nízké hektarové výnosy. Podle odhadů zemědělci sklidili k polovině srpna o zhruba 100 000 tun méně obilovin. To je meziroční pokles o 14%.
1: Nižší výnos očekávají statistici u všech obilovin, kromě pšenice jarní a křížence, žita a pšenice. Řepky bude podle dat méně o pětinu a sklizeň brambor, kromě těch raných a sadbových, klesne o třetinu. Statistici produkci odhadují podle osevních ploch a také podle vývoje počasí ve vegetačním období i v průběhu sklizně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Motoristé by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo zhruba 31% lidí a SPD 7,5% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN s téměř 15%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu odpovídalo začátkem měsíce 1539 dospělých lidí. Litva dnes na několik minut přerušila provoz letiště ve Vilniusu. Kvůli možnému narušení vzdušného prostoru země cizím dronem zlétla také stíhačka NATO. Podle Litevského národního centra pro řízení krizí šlo nakonec jen o hejno ptáků. To může na radaru vypadat podobně jako dron. Země na východním křídle aliance už dřív zaznamenaly případy, kdy do jejich vzdušného prostoru pronikly drony. V Litvě jsou v rámci mise NATO na ochranu vzdušného prostoru po Baltí aktuálně nasazeny italské stíhačky. Sport. Tereza Kneblová získala na závěr finále světového poháru ve vodním slalomu stříbrnou medaili v kajak krosu. Ve španělském Seu nestačila jen na Britku Woodsovou. A velkou cenu Španělska Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si tak upevnil vedení v pořadí mistrovství světa. Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Počasí. V noci bude zataženo, převážně i s deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi raději počítejte na silnici 34 u Šmolov na Havlíčkobrodsku. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přeji vám příjemné a pohodové pozdní nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař a skončil jako státní vězeň. Dnešní příběh pořadu Stopy fakta tajemství nás zavede za Srbem Georgem Brankovičem. Už za pár minut.
2: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Dům na ostrém rohu a vyhnanec, kterého se bál i rakouský císař.
2: Srdce města Cheb má tvar pravoúhlého trojúhelníku. Dole na severní straně vévodí Špalíšek. Jedinečné seskupení 11 středověkých kupeckých domů ze 14. století. Jsem na náměstí krále Jiřího z Poděbrad, v místě, kudy kráčela historie. Například nedalekém pak Bilově domě byl v roce 1634 zavražděn vojevůdce a politik Albrecht z Valdštejna. Kráčím od Špaličku vzhůru, až se zastavím u domu označeném číslem 30/475. Stojí na samém rohu náměstí a Jateční ulice. Má žlutou omítku a 4 podlaží. Říká se mu dům na ostrém rohu. Stavení zdobí plastika. Zobrazuje českého krále Jiřího z Poděbrad. V tomto domě totiž pobýval. Albrecht z Valdštejna či Jiří z Poděbrad mě zrovna dnes ale nezajímají. Zajímá mě jiný obyvatel tohoto domu. Žil tu zhruba o 250 let později než Jiří z Poděbrad. Od ostatních obyvatel města se hodně odlišoval. Poslechněme si svědectví staré kroniky.
3: Velmi učený princ, který mluvil docela jemnou latinou a po celou dobu svého vězdění si nechával růst vousy, které mu narostly až ke kolenům. Myl si je jednou až dvakrát týdně a doma je nosil v sametové taštičce na vlasy. Když však vyšel nebo se nechal vyvést ven, taštičku otevřel a plnovous nechal vlát. Ten plnovous na něm jako na despotovi vypadal půvabně a v jeho despotickém oblečení, červeném nebo fialovém dlouhém plášti se žlutými střapci.
2: Citovali jsme z kroniky města Cheb z roku 1743. Autorem byl Johann Thomas Funk. O kronice ještě bude řeč. Muž s dlouhým plnovousem byl Srb, přesněji jeden z nejvýše postavených Srbů své doby, dokonce vládce. Jak se ale ocitl právě v Chebu? A proč tu byl coby vězeň? A proč se na něho v průběhu dalších staletí úplně zapomnělo? Dále už hovoří historik, dlouholetý kastelán zámku Kinžvart, doktor Miloš Říha.
4: Při čtení staré chebské kroniky, kterou se mně podařilo v roce 2020 na Německu, se narazil na úžasnou osobnost George Brankoviče. Byl to takový zvláštní fenomén Chebu na přelomu 17. a 18. století. A když se mně to podařilo všechno přeluštit a našel jsem si další zdroje, tak se otevřel příběh, který určitě stojí za vyprávění.
2: Zmíněnou chebskou kroniku doktor Miloš Říha vlastně zachránil. Byla totiž už více než jedno století považována za ztracenou. To, jak Miloš Říha kroniku v Německu objevil, včetně dlouhé anabáze jeho pátrání, to všechno by vydalo na dobrodružný film. Chebská kronika, jak se v zápětí od Miloše Říhy dozvíme, nebyl zdaleka jediný zdroj jeho pátrání.
4: Když jsem přišel svého času na Kinžvartský zámek a jak jsme ho dali zase znova do pořádku a přivezl jsme zpátky veškerý inventář a vybavení, tak já jsem se snažil, aby všechny ty obrazy, nábytek a všechny věci na zámku byly umístěny tam, kde byly původně. Podle starých fotografií nebo starých nákresů, nápisů a podobně. Takže jsme na příslušné místo v zámecké knihovně pověsili obraz, na kterém byl takový strašidelný pán a málo čitelný nápis. Naštěstí na tom bylo číslo, které tomu dal právě Karl Hus, který ten obraz na zámek přivezl. a podle čísla v muzejním katalogu jsem se dočetl, že to byl právě despota George Brankovič.
2: Padla zmínka o Karlu Husovi. Byl to chebský kat. Zároveň ale také mimořádný vzdělanec, který mluvil latinsky, vyznal se v mineralogii, v botanice i v dalších vědách. Byl zázračným léčitelem, také spisovatelem, přítelem Johana Wolfganga Goethe či majitelem zámku Kinžvart Klemense Wenzla von Metternicha. Byl také majitelem unikátní sbírky, kterou ve stáří, to když mu Metternich nabídl práci ve svém sídle, věnoval právě zámku Kinžvart. Sbírka se stala základem zdejšího dnes tolik populárního kabinetu kuriozit.
4: Mezi dalšími rukopisy chebského kata Karla Husa jsem našel i malý lísteček, kde bylo napsáno, že existovaly tři takovéto obrazy. Jeden měli z neznámého důvodu ve špitálu křižovníků tady v Chebu, jeden byl v jednom měšťanském domě, ale zhořel, a třetí je právě na zámku Kinžvart. Je to vlastně jediné autentické vypodobnění tohoto srbského vládce. Podle něho se zobrazuje i v jiných publikacích, protože vyšly v Srbsku 2-3 knihy o něm a na obálce je použit právě tenhle obraz z Kinžvartu, protože jiné neexistují.
2: Úzký obličej, mohutný plnovous, planoucí oči. Obraz má zvláštní atmosféru. Působí záhadně. Až, jak před chvílí řekl pan doktor Říha, skoro strašidelně. Podobnou energii ze sebe vyzařuje také Brankovičův portrét, který namaloval vzpomínaný mistr popravčí a vzdělanec Karl Hus. A opět jsme u základní otázky. Jak se George Brankovič v Chébu ocitl? Ptám se opět doktora Miloše Říhy.
4: Rod Brankovičů byl významný srbský rod, zejména ve 14. 15. století. Srbský rozumí se jižní Srbsko. Oni si sami říkali Raškové a žili na území dnešní Makedonie, Černá Hora, Kosovo. Jsou tam význační lidé v tom rodu, jednak významný Vuk Brankovič, který bojoval v bitvě o Kosovo polje proti Turkům v roce 1389. A další vládci tohoto království byli titulováni jako despota a vlastně velice se zasloužili a vyznamenali zejména v boji proti Turkům, protože Turci byli jejich neustálí sousedé a nepřátelé.
2: Oficiálně historiografie nám říká, že dějiny Srbska začínají v 6. století. Pod silným kulturním vlivem východořímské říše zde zakořenilo pravoslaví. V letech 1331 až 1355 za cara Dušana Velikého ovládlo Srbsko většinu Balkánu. Po panovníkově smrti však došlo k postupnému rozkladu mocné srbské říše, čehož využili Turci, přesněji řečeno Osmanská říše. O počátcích této říše se můžeme dočíst v obsáhlé studii Dějiny Srbska. Napsali kolektiv historiků Jan Pelikán, Tomáš Chrobák, Lubomíra Havlíková, Ondřej Vojtěchovský, Miroslav Teichmann a Jan Rychlík. V kapitole Nástup Osmanů a úpadek srbského středověkého státu autorka Lubomíra Havlíková mimo jiné uvádí.
3: Turecký kmen Osmanů začal do maloazijských oblastí obsazený kdysi seldžuckými Turky pronikat koncem 13. století. Svůj název osmanští Turci odvozovali od jména svého praotce Osmana I. Osmanští Turci původně sídlili ve střední Asii, odkud pod tlakem mongolských hord začali pronikat na západ. Tehdy nikdo ani zdaleka netušil, jak nedozírné budou následky jejich pohybu a co vyvolá jejich expanze nejenom na Blízkém východě, ale i v Evropě.
2: Turci dobývali jedno území za druhým. V roce 1389, 15. června podle gregoriánského kalendáře 28. června dochází k ostrovému střetu mezi Turky a spojeneckými vojsky Srbů, Bosňanů, Albánců a Bulharů. Bitva se odehraje na Kosově poli, 5 kilometrů od kosovského města Prištiny. V knize Dějiny Srbska v kapitole od Lubomíry Havlíkové můžeme číst.
3: Osudný den stála proti sobě dvě mohutná pobojí dychtící vojska. Lze jen těžko stanovit, jaká byla přesná početní velikost muslimské a křesťanské armády. Přímá svědectví o bitvě neexistují.
2: V bitvě zahynuli nejvýznamnější srbští bojovníci. A jak se uvádí v knize Dějiny Srbska, během staletí se téma kosovské bitvy stalo legendou o srbském národním neštěstí, národní zradě a především o národním sebeobětování.
3: Bitva na Kosově poli, v níž padl výkvět srbské šlechty, podlomila vojenské síly Srbska. Lidová tradice ji považuje za srbskou národní katastrofu.
2: V době, kdy Balkán, a zdaleka nejenom Balkán, čelí nové a nové expanzi Turků, ujímá se vlády nad stále se tenčícím územím Srbska Jiří Brankovič, údajný předek pozdějšího chebského státního vězně George Brankoviče. Abychom mohli lépe pochopit atmosféru tehdejší doby, znovu ocitujeme pasáž z knihy Dějiny Srbska.
3: V manželství, které Jiří Brankovič uzavřel, se narodilo 5 dětí, které neměly šštěstný osud. Ze 4 synů Jiřího Brankoviče byly 3 Turky oslepeni. Jediná dcera Marie Mara byla roku 1435 provdána za tureckého sultána Murada II. A žila v jeho harému až do sultánovy smrti. Pátrání po utajeném srbském vládci, kterého se obával i rakouský císař a který svého času nenechal v klidu úctyhodné občany Chebu, pokračuje.

0: Turci podnikají další a další výboje. Jejich tlak na Byzantskou, tedy na východořímskou říši a na balkánský poloostrov se stupňuje. Navzdory velké křížové výpravě, které se v roce 1443 účastní také armády polského a uherského krále, včetně vojáků Jiřího Brankoviče. Na planině u černomorského přístavu Varna se odehraje další velká bitva. Proti křižákům stojí pětinásobná převaha Turků. Další turecké vítězství končí poslední pokus západního křesťanstva o porážku Turků a o zvrat na Balkáně. Na více než 200 let bude Balkán pod vládou Osmanské říše. Jiří Brankovič se stále ještě snaží bojovat. Boje to jsou mimořádně kruté. Kruté jsou i osud lidí, kteří padnou do tureckých rukou. V knize Dějiny Srbska v kapitole Nástup Osmanů a úpadek srbského středověkého státu Lubomíra Havlíková cituje práce i některých středověkých spisovatelů. Týkají se například i bitvy o pevnost Nové Brdo.
1: Hrůzy tureckého běsnění v Novém Brdu a svého zajetí vylíčil Konstantin Michajlovič z Ostrovice v takzvané turecké kronice. Autor napsal, že scény z novobrdské tragédie nezapomene do konce svého života. V bojích s Turky byl zajat a společně s 320 mladíky odveden do Anatolie. 704 mladých dívek z Nového Brda rozdělil turecký sultán svým vojákům.
0: Apokalypsa Srbů vrcholí. Poslední srbský region Turci dobudou v roce 1499. Ti, kteří se nechtějí smířit s postavením druhořadých obyvatel Osmanské říše, odcházejí do emigrace. Jiní raději přijmou islám. Potomci Jiřího Brankoviče nacházejí nový domov v Uhrách, v Sedmihradsku. Uběhnou další takřka 200 letí, píše se rok 1683 a Turci již stojí před branami Vídně. Rozhodující bitvu proti Turkům se hrají spojená říšská, habsburská, císařská a také polsko-litevsko-tatarská vojska. Mezi ústřední obránce Vídně patří, co by předseda mimořádné vídeňské vlády, český šlechtic, vnuk jednoho z popravených českých pánů na staroměstském náměstí v roce 1621, generál Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Armáda Osmanské říše je poražena. Doslova v hodině 12. je zastavena turecká expanze do Evropy. Mezi statečné obránce Vídně patřil také muž, který se měl zanedlouho stát státním vězněm v Chebu. Nám už známý George Brankovič. V bitvě o Vídeň, jak podotýká doktor Miloš Říha, si vedl opravdu úratně.
2: Císař Leopold ho vyznamenal a udělil mu titul uherského hraběte.
0: V této době je Brankovičovi 38 let. Narodil se v roce 1645. Na svůj věk je hodně vzdělaný. Mluví mimo jiné maďarsky, srbsky, turecky, latinsky. Jeho život naplňují knihy, studium. Jak je však čím dál více ponořen do světa knih a studia, stahuje se, jak se říká, často do sebe. Má občas sklony k nadsázce, k mystice. Co je ale důležité, s rakouským císařem Leopoldem se osobně znal. Potkali se dokonce ještě dříve, než se rozhořela bitva o Vídeň. Otevřeme si opět knihu Dějiny Srbska. Ke kapitole Velké srbské povstání od Tomáše Hrobáka.
1: Brankovič pocházel z komunity sedmihradských Srbů. Svůj původ odvozoval, ovšem bez patřičných důkazů, od Jiřího Brankoviče, srbského despoty v Smederevu, vládnoucího v letech 1427 až 1456. Jazykově nadaný Brankovič vstoupil jako mladík do služeb sedmihradského vévody Michala I. Apafiho a jako tlumočník ho doprovázel na sultánův dvůr do Istanbulu. V Drinopolu navázal kontakt s tehdejším pečským patriarchou Maximem Skopljenacem a byl od něho uznán za budoucího srbského vůdce. Jako sedmihradský vyslanec působil v letech 1675 až 1677 v Istanbulu. Pak se Brankovič zapletl do komplotu proti sedmihradskému vládci a byl uvězněn v Istanbulu.
0: Když byl Brankovič propuštěn, nabídl své služby valašskému knížectví. To se tehdy rozkládalo na jihu dnešního Rumunska. V roce 1683 George Brankovič přichází, co by vyslanec, na Vídeňský dvůr. Má svůj plán, jak potvrzuje doktor Miloš Říha.
2: Nabídl své služby rakouskému císaři, tehdy Leopoldu I. Přišel za ním s nabídkou, že sestaví armádu 30 tisíc Srbů, která, když potáhne proti Turkům, tak se k ním cestou budou připojovat další a další ti Raškové, Srbové. Takže vznikne 100 tisícová armáda. A dokonce nabízel císaři, že takovýmto způsobem mu vlastně pomůže porazit Turky a získat orientální korunu.
0: Jak se uvádí v knize Dějiny Srbska, podnikavý Brankovič dokázal zaujmout Leopolda I. a předestřel mu projekt Ilerského království, které by sahlo od Černého k Jaderského moři a bylo by pod císařovou svrchovaností.
1: Jako diplomat usiloval Brankovič o vytvoření protiosmanského spojenectví. Za své zásluhy byl jmenován baronem a roku 1688 povýšen do hraběcího stavu. Navíc za 150 dukátů ho patriarcha Arsenie uznal za legitimního potomka Jiřího Brankoviče. Po zahájení habsburského vojenského tažení v roce 1688 vydá Brankovič manifest vyzývající Srby a ostatní balkánské křesťany k povstání proti Turkům.
0: Brankovič rakouskému císaři nabídl, už o tom byla řeč, vytvoření samostatného srbského vojska. Svým výrokem však odstartoval svůj pozdější pád. Srbský vojevůdce, kterého jeho vojáci milovali a byli ochotni za ním třeba i do pekla, stal se pro protřelé rakouské a nejenom rakouské vládce a politiky velkým nebezpečím. Jak uvádí Tomáš Hrobák v knize Dějiny Srbska, dvorské kruhy se obávali, aby na Balkáně nevznikl nový, prakticky samostatný stát, který by později mohl lavírovat mezi Vídní a Istanbulem. Kromě toho Vídeň znepokojili údajné Brankovičovy tajné kontakty s ruským carem.
2: Těžko z mého pohledu říct, jestli to byla závist, nebo pravda, nebo nějaké jiné zájmy, ale objevily se v podstatě hlasy, že on vystoupí proti císaři s touto velkou armádou a že se mu zejména jedná o uchvácení moci. To znamená vlastně separatistické tendence v rámci Rakouska.
0: Dodává doktor Miloš Říha. Vídeň se tedy rozhodla zakročit. 5. listopadu 1689 velitel říšských císařských vojsk Ludvík Vilém I. Bádenský Brankoviče vyláká do svého tábora v Kladovu. V zápěti nechá nic netušícího Brankoviče zatknout.
1: Léta 1689 až 1703 strávil ve Vídni, ale kontakt se srbským prostředím nepřerušil. Nadále zůstal respektovaným rádcem. V nepřítomnosti byl v březnu 1691 na shromáždění srbských vůdců jednomyslně zvolen despotou. Přes přímluvy samotného ruského cara Petra Velikého však císař odmítl Brankoviče propustit.
0: Uvádí Tomáš Hrobák. Brankovič, který nyní dostal navíc auru mučedníka, je pro Vídeňský dvůr čím dál větším nebezpečím. Valešná rada konstatuje, že Brankovič nesmí být nikdy propuštěn. Stále se prý cítí srbským panovníkem. Po případném propuštění by jeho popularita mezi Srby ještě vzrostla. Co tedy s ním? Odvezo co nejdál. A tak je srbský vládce převezen do Chebu. Píše se rok 1703. V kronice Chebu můžeme číst.
1: Výše zmíněný hrabě Georgius Brankovič byl velice vážen a ctěn ve všech místech, kudy projížděl z Vídně do Chebu. zvláště v Praze u mnoha velkých pánů a neméně v Chebu u hrabat a knížat, kteří zde byli v lázních. Ti ho často zvali ke stolu a prokazovali mu i jiné přízně, obzvláště pan markrabě Bajorojtský.
2: Možno říct, že s ním bylo vždy zacházeno velmi úctivě. To znamená, že dostal od císaře roční rentu 1000 zlotých a ubytován byl v Chebu nejprve u konšela Reichela a potom zejména tedy domě na Ostrém rohu, který je na Chebském náměstí u Vinetiho, což byl také konšel nebo radní Chebské rady.
0: Jak doktor Miloš Říha ještě doplní, Brankovičův pobyt v Chebu byl bedlivě sledován. Stal se středem zájmu Chebska a širokého okolí. Cheb byl tehdy lázeňským městem. Například dnes známé sousední Františkovy lázně tenkrát ještě neexistovaly. Cheb byl rovněž městem mezinárodního obchodu. Sjížděli se sem pozoruhodní, ale zdy velmi mocní lidé a ti, jak už víme z kroniky města Cheb, státní vězně Brankoviče často zvali ke svým stolům. Jak se dále můžeme dozvědět z kroniky města Chebu, Brankovič měl dispozici kuchaře a služku a pak další 3 krajany, včetně jednoho příbuzného. Jak tu žil? Hodně četl. Chodil na procházky po okolí. V podstatě ale vedl osamělý a smutný život. Sužoval stesk po své zemi. Neboť sebelepší komfort nemůže nikdy nahradit domov, vlast.
2: Psal tu v Chebu kroniku srbských dějin, ten rukopis existuje, a psal samozřejmě dopisy neustále císaři, nebo lépe řečeno císařům, kde se odvolával na to, že jeho návrh byl poctivý a že nesledoval žádné povstání a dožadoval se spravedlivého procesu, buď to spravedlivého odsouzení, anebo osvobození.
0: Brankovičovi je už 66 let. Tuší, že svou zemi už nikdy neuvidí. 17. dubna 1711 umírá nástupce Leopolda I. Josef I. Habsburský. Ledacos nasvědčuje tomu, že Brankovič bude po 20-leté internaci přece jen propuštěn. K tomuto rozhodnutí opravdu dojde. Brankovič se toho ale už nedočká. Umírá v Chebu 19. prosince 1711. Pro křesťana pravoslavného vyznání však místo na zdejším katolickém hřbitově není.
2: Byl potom pohřben tady u Chebu u svatého kříže, tam na svatém kříži, protože nebyl katolík, byl pohřben na neposvěcené půdě. Ale po krátké době potom přijeli ze Srbska jeho rodáci a ty kosti převezli a jsou dneska pohřbeny v monastýru v klášteře Krušedol v oblasti Vojvodiny. Mimochodem i ten klášter založil také jeden Brankovič. Takže takovýto zajímavý osud a samozřejmě různé vyprávění. Vyprávovalo se o něm, že někde poblíž Bělehradu nechal zakopaný poklad, který nikdo nenašel, a řada dalších takových legend a pověstí.
0: Jeden pozoruhodný lidský osud a příběh muže, kterého, jak by se dalo říci, semlela doba. A také jeho vlastní přímočarost a možná i ješitnost a především síla intrik. Proti mocným lidem, kteří rozhodovali a posléze rozhodli o jeho osudu, neměl šanci. Byl poražen, ovšem vzdor a touha bojovat, ale také zanechat po sobě písemné svědectví, to v něm zůstalo až do jeho posledních chvil.

0: Je lišaj smrti hlav nebezpečný a je to můra nebo motýl, nebo je oboje správně? Pojďte s námi do zoo a dozvíte se to v reportáži za pár minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: do Zojhlava míříme dnes za Smrtihlavem. Zní to až děsivě, ale možná nakonec zjistíte, že se ho vůbec bát nemusíte a budete ho obdivovat, podobně jako naše redaktorka Irina Šarounová.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Dnes v Jihlavské zoologické zahradě navštívím tropický pavilon. Vstupuji do zázemí. Jsou tady terária, akvária. Čeká na mě Simona Kubičková. Na co se dnes podíváme?
3: Na smrtihlavy.
2: To je ta můra?
3: To je přesně ta můra, ale i když má takový jako nemoc hezký název možná, tak já si myslím, že je to nádherné stvoření.
2: A můra je správný název?
3: To bych poslala tamhle dál. Tam totiž čeká naše chovatelka Petra. A ta o nich ví ale úplně všechno.
2: Jdeme za Petrouškárkovou, dobrý den.
4: Je to noční motýl, je to lišaj, takže v podstatě můžete lidově říct, že je to můra.
2: Lišaj patří mezi největší motýly u nás a možná i v Evropě, je to pravda?
4: Ano, obecně ti lišajové bývají větší, tohle to je jeden z těch největších.
2: 6,5 cm to jedno větší křídlo.
4: Ano, zhruba tak, no.
2: A housenka nějakých 12, možná i víc centimetrů tlustá jak
4: ano.
2: Palec.
4: Ano, housenky jsou potom krásný zvířátka, barevný.
2: Lišaj smrtihlav má rád teplo. Takže u nás Jižní Morava, můžu
4: u nás
2: říct?
4: Jižní Morava, ano. Dokonce už nějaký výskyt byl i tady, na Vysočině.
2: Vám se tady v zoologické zahradě daří odchovávat lišaje smrtihlavy. My teď stojíme nad bedínkou plnou nějaké hlíny. Tady to není ani housenka, ani motýl.
4: To už je ve fázi kukly. Je
2: to moc se to nemele.
4: Hýbou se. Krásně vidíme, když se jich
2: teď
4: člověk
2: se to zamlelo.
4: Dotkne.
2: Můžu se dotknout?
4: Určitě můžete. Se zavrčí, takhle
2: aha.
4: Do týdne už začnou vylízat lišajové.
2: Čím se to živí takový dospělý lišaj?
4: Zrovna v těch chovech, v tom zajetí, je potřeba o ně pečovat úplně jak o mimina. Oni v přírodě, ti lišajové, se živí mízou, nektarem z květů, šťávama rostlin.
2: Tady jim nemůžete nabídnout čerstvé květy.
4: Problém je v tom, že chovaní lišajové nejsou tak ochotní přijímat potravu. Úplně nevím sama, čím to je, takže tady je potřeba každý jednotlivý zvířátko vzít do ruky, vytáhnout mu ten sosáček párátkem. Na městičce máme rozmíchaný med s vodou a musíme tím sosáčkem ho strčit do toho medového roztuku.
2: A naučí se to potom?
4: Bohužel ne, je to potřeba dělat prostě po celou dobu jejich života.
2: Jak často?
4: Ideálně by se to mělo dělat jednou denně, ukázalo se, že to stačí jako obden. Je jich celkem dost, teď už jich tam bude asi 50.
2: Jak dlouho lišaj smrtihlav žije?
4: Dospělci jsou na světě třeba 10 dní.
2: Tak to je šrumec.
4: Za tu dobu se stačí pořádně vykrmit a rozmnožit.
2: Co děláte s těmi, co odejdou? To musíte být dobrá zásobárna třeba pro sběratele do sbírky na špendlíček.
4: To generace, co jsme měli, to dostali rybičky, krmení, ale samozřejmě, kdyby někdo projevil zájem, tak dostane klidně 10 smrtihlavů.
1: Otázka nakonec pro ředitele Jihlavské zoo Jana Vašáka.
5: Honzo, zkus vysvětlit, jak se vybírá takový partner pro zvíře?
6: Tohle, prosím tě, Simono, je jako neúplně jednoduchá otázka, protože já můžu třeba u koček, u kopytníků prostě na základě těch demografických dat a genetických dat, protože už je to ten samec třeba je nepříbuzný, tak ho přivezu do skupiny samic, ale můžeme mít i zvířata, kde to je potřeba nechat aspoň trochu na nich. Jo, třeba u velkých papoušků, jo, tam můžeme mít krásný plán a když jako koordinátor řeknu, tady tenhle ten pár přehodíme, protože on nedává geneticky optimální potomstvo v rámci kompatibility té populace, tak to prostě nejde, že jo, ty papoušci tvoří zpravidla páry na celý život, takže je to složitější v tom, že musíme prostě přistupovat individuálně podle druhu.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
0: A teď už se podívejte na facebookovou stránku Českého rozhlasu Vysočina, protože právě tam se odehrává soutěž o naši novou odměnu. Najdete tam článek k dnešnímu tématu a také soutěžní otázku, kterou přímo v komentářích zodpovíte. Správné odpovědi budou každý měsíc losovány a jeden výherce získá komentovanou prohlídku Zoo Jihlava pro 4 osoby. Teď jdeme s další muzikou. Zahrada ticha a projektil. Žakolář přeje příjemné a pohodové poslouchání.

Za 6,5 minuty už tady bude 18. hodina a to znamená, že se blíží dechovky pro Vysočinu. I dnes budeme plnit vaše dechovková přání. Klidně už teď objednávejte přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam najdete formulář Dechovek pro Vysočinu. Těším se.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Výčapech nechali opravit sochu svatého Floriána. Odborníci zkoumají její původ. Vláda zvažuje cenové stroje.

0: je rozdělená do dvou etap. Její podstavec zatím zůstal na návsi. Sochu teď zkoumají odborníci. Pokračuje nestranický starosta Zdeněk Wolter.
1: Tam se zkoumá původ, vlastně je to nějaký z Rakouska, nějaký speciální kámen, tak je to kolik, 1819, tak je to nějaký 250 let, skoro to tady stojí a s minimálníma opravama a bylo by škoda prostě tu sochu nechat dál prostě v takovém stavu, jakým je, poněvadž by bylo složitější a složitější opravovat, restaurovat.
0: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
2: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
3: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
2: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
4: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
2: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Turecká policie podnikla zátah proti LGBT komunitě. Zadržela 26 aktivistů, vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Prokuratura uvedla, že vyšetřování se týká podezření z nemravnosti a porušení zákona o sdruženích. Podle ministerstva spravedlnosti operace souvisí s cílem prezidenta Erdoğana chránit turecký společenský řád a děti. Sport. Horácká Slavia Třepíč naplno bodovala v třetím kole hokejové Maxaligy. Na domácím ledě přehrála Frýdek Místek 4-1. I po osmém ligovém kole zůstanou poslední v tabulce zlínští fotbalisté, kteří po porážce nad Hradcem Králové stále čekají na první bod. Pardubice poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhráli. V Ostravě zdolili Baník 2-1 a Plzeň podlehla Olomouci 2-3. Počasí. V noci bude zataženo převážně s deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 34 u Šmolov na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor. A porouchaná vozidla stojí na dálnici D1. Jedno v pražském směru na 151. kilometru na úrovni Jabloňova, druhé pak v opačném směru dálnice na 141. kilometru u Velkého Meziříčí. I tam buďte opatrní.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I dnes vás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina čekají po 18. hodině dechovky pro Vysočinu. Tak jako konec konců každý den. Telefonní linka do studia je k dispozici a má číslo 22 155 49 99.
5: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit naše dnešní, tedy první telefonické přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Lecce. Já bych se dnes prosila o písničku pro ty, co mi dali zahrát a přáli k mému včerejšímu svátku, a to bratr Pepa z Chřenovic s celou rodinou, Mirek a Věrka z Batelova a také známí a kamarádky, co mi volali a posílali i SMSky. Všem moc děkuji, udělali mi radost. Písnička bude také pro vás a pro všechny posluchače a děkuji vám za zahrání a naslyšenou.
1: Výborně, vybrala jste písničku Nikoho víc jsem nemiloval, přichází s ní Žadoviáci. Mějte se hezky, pěkný večer a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Honza z Brna je dalším, kdo bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu. Honzíku, vítej ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s Iglovankou, jmenuje se Už se nenahání ten rybníček náš a písničku pošlu tobě a pro ty všechny moje známé a kamarády od Botelova až po Lanžhot, Kubovi Dvihavi do taxíku, manželům Lecaxovým do Skály, Lídě do Kališť, Pepovi do Chřenovic, Jardovi do Dačic a všem těm dechovkovým kamarádům. Díky Joško a naslyšenou někdy. Ahoj.
0: Krásně. Ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Vítám Jardu Zlačic. Ahoj.
1: Ahoj. Dnešní písnička s Moravskou veselkou souvisí přímo s Dolní Cerekví, kde byl festival Bohoslava Smišovského a jednou z těch dechovek byla vlastně Moravská veselka a my jsme tam s ní vybrali písničku Holubek bílý a já bych ji poslal vlastně tý zase naší dechovkový partě. Už se dokališ, už se dodači z Růžence do Růžené, do Batelová věře a Mirkovi, Pepovi a Janě taky do Batelová, Mírovi a Janě do Hořebtínka, ještě ji pušu děvčatům Verče a Marii do Plzně, Honzovi do Brna taky na obládku, Joško, písnička bude taky pro tebe a těším se zase brzy na slyšenou, Joško, hezký zbytek víkendu ti přeju, ahoj.
0: To by taky, měj se krásně, posíláme písničku, ahoj.
1: Ahoj.

0: Když se zhasne, to je nový český film, který vám v rámci promítání pro seniory ve čtvrtek dopoledne nabídne jihlavské kino Cinestar. Pokud vám bylo 60 a více let, můžete si zítra ráno vyhrát dvě vstupenky. Nebojte, do kina sami nepůjdete, můžete si sebou vzít koho jenom chcete, tam už je to bez ohledu na věk. No a zítra taky potěšíme milovníky klasické hudby, protože na zámkově Žďáře nad Sázavou startuje další koncertní sezóna klasické hudby. Co nabídne? Dozvíte se.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A pojďme splnit další telefonické přání. Dobrý podvečer.
3: Už můžu?
2: Můžete meldovat, jak říkáte vždycky.
3: A tak děkuju, že jste nás vzal. My bychom chtěli s kamarádem popřát do vedlejší dědiny, do Ostrova. Tam žije náš kamarád Martin ze Zubří. On má životní jubileum. A tak jemu a jeho rodině a kamarádům mu vybereme písničku. On se celý život točí kolem lesů, vod a strání, tak tu písničku, jak jsme se domluvili.
2: Tak je to opravdu na hraně, prosím vás, příště fakt běžte dál od rádia, nebo si ho slumte, protože jinak nám to bude takhle nehezky pískat. Vybrali jsme písničku Okolo zlatý stoky od Budvarky, ano, je to tak v pořádku.
3: Ano.
2: Tak ať se mu
3: a
2: líbí.
3: Tak vám za to, pane vedoucí, pán Bůh. Na 100 000krát zaplať.
2: Nemáte vůbec zaděkovat. Mějte se hezky, písničku posíláme, naslyšenou.
3: Ano.

0: nedělní dechovky pro Vysočinu, tak jsou v plném proudu a my pokračujeme s dalším telefonátem. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie z Jihlavy. Já posílám pozdrav do Lukavce u Pacova a to naší sestře paní Hele Hocké. Zítřejším narozeninám my přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A to jsou to od jejich tří sester, Marie, Lídy a Hany. Děkuji za zahrání.
0: Nemáte vůbec zač, my se přidáváme k vašemu blahopřání, posíláme veselku a bohému v sen. Ať se líbí, naslyšenou, hezký večer.
1: Děkujeme.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina teď zdravím a vítám pana Vítka Střebíče. Hezký podvečer i vám.
1: Krásný, hezký podvečer přeju vám a všem posluchačům samozřejmě. A písničku, na který jsme se domluvili, že si dneska necháme zahrát, tak bych chtěl pro manželku, pak by to bylo pro maminku, pro dědečka a bábičku Kvajzrovi, pro dědu a bábi Svobodovi, pro Emila, no on se nemenuje vlastně Emil, takže pro Mirka Kružíka do Kněžic a pro Slávku do Třebíče samozřejmě.
0: Výborně, tak všechny zdravíme, posíláme La Pastorelu s Vysočankou.
1: A taky pro vás.
0: Děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pojďme také splnit přání z našich webových stránek. I to je varianta, jak si můžete objednat svůj oblíbený dechovkový hit. Napsat přes vysočina.rozhlas.cz na formulář Dechovek pro Vysočinu. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Do Humpolce pro moji babičku Marušku a dědu Františka. Děkuji jim moc za vejslušku a všem ostatním přeji hezkou neděli. Vaše blonďatá pražská vnučka. Prosím zahrát, vyhrávala kapela. Posíláme.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Ale hlavně s vámi, našimi posluchači, a já jsem zvědavý, jakou písničku budeme hrát teď. Hezký podvečer.
2: Dobrý den, tady je Verča Plachá z Jihlavy a chtěla bych se zahrát písničku Vysoký jalovec.
1: A pro koho ji budeme hrát?
2: To je pro moji babičku, sestřičku a maminku.
1: Výborně, tak vás všechny zdravím, přeji hezký večer a Vysoký jalovec moc rád posílám. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Další přání nedělních dechovek pro Vysočinu je z internetu, tedy z našich stránek vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář dechovek pro Vysočinu. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky, která bude pro vás, pro osamělé lidičky, kterým nikdo nedá zahrát. Děkuji a přeji hezký večer. Vlasta podepsána. Paní Vlasto, já se omlouvám, že přímo nezahraju tu písničku, kterou chcete. Nep, Veselka hrála před pár minutami, tak co kdybychom dali písničku s podobným názvem Tam daleko, tam za mořem a babouci.

Pojďme si přečíst také SMSku, protože i to je varianta, jak si objednáváte své oblíbené písničky. Napíšete krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, potom uděláte mezeru a napíšete váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. A to všechno pošlete na číslo 90 011 04. Cena SMSky jsou rovné 4 koruny. Podzim se pomalu vkrádá, tak zkusme říct našim babičkám a dědečkům, mám tě ráda, mám tě rád, a nenechme je v tom chmurném čase o samotě. Maminčina, písnička je poslána, napsal, předpokládám, pan Václav.

Dobrý den, zahrajte s Braslavskou pro všechny, kterým se líbí tento pořad. Díky, Majka z Jihlavy. SMSka, která dorazila před chvílí, já jsem ji přečetl. Teď už přichází Josef Zima s výše zmíněnou písničkou.

0: pojďme se podívat za dalším přáním z telefonní linky 22 155 49 99. Zdravím vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych si přál zahrát, včera jsem se nedovolal.
0: Tak, prosím, běžte dál od rádia, nebo si ho slunte, protože nám to začíná pískat, tak ať všechno
1: promuji,
0: slyšíme.
1: Jenom Maruško, svátku, včera jsem se nedovolal, že jí přeju všechno lepší, hlavně hodně zdraví a všechno, co pro mě dělá. A tu písničku, jak jsme se domluvili.
0: Dobře, pro Marušku písnička je připravena
1: a
0: od Jočeské Vlchovky.
1: Poslouchám.
0: Tak to jsme rádi, děkujeme za přízeň, mějte se hezky a těším se na slyšenou.
1: Děkuji, na čele.

Pohled na hodiny jasně signalizuje, že se blíží hodina 19. Za 2,5 minuty už bude mezi námi a tím pádem končí dnešní dechovky pro Vysočinu. Ale nemusíte být smutní, protože víte, že dechovky na vaše přání jsou v našem vysílání zastoupeny každý den, tedy i zítra po 18. hodině. Teď už se s vámi ale loučí Joža Kolář, přeji vám hezký večer a zítra odpoledne se uslyšíme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jednodenní operační sály v Jihlavě jsou po rekonstrukci výrazně modernější. Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Tereza Kneblová získala ve finále světového poháru ve vodním slalomu stříbro v kajak krosu. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jihlavská nemocnice zmodernizovala po 23 letech provozu 4 sály jednodenní chirurgie. Podle mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové bylo cílem zlepšit podmínky pro pacienty i

0: pohřešují. Neštěstí se stalo v Jávském moři za špatného počasí. Kapitán nahlásil, že se plavidlo naklání, pak už ztratil kontakt. Záchranou a pátrací operaci komplikují vlny vysoké až 2,5 metru. Sport. Tereza Kneblová získala na závěr finále světového poháru ve vodním slalomu stříbrnou medaili v kajak krosu. Ve španělském Seu nestačila jen na Britku Woodsovou. Velkou cenu Španělska Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si tak upevnil vedení v pořadí mistrovství světa. Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Horácká Slavia Třebíč naplno bodovala ve třetím kole hokejové Maxa ligy. Na domácím ledě přehrála Frýdek Místek 4-1. I po 8. ligovém kole zůstane poslední v tabulce Zlín, který po porážce 1-2 s Hradcem Králové stále čeká na první bod. Pardubice poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže vyhráli. V Ostravě zdolali Baník 2-1 a Plzeň podlehla Olomouci 2-3. Počasí. V noci bude zataženo převážně i s deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne už oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 21 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda osobního auta překáží na silnici 112 u Křelovic na Pelhřimovsku. S opatrností tam ale projedete. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo naschvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu. Work

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost, co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla, ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet v nadprůměru, v kontrole, slovo kontrola tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to byla furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup?
2: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v uvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat věcí pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce. Protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to by znělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno a někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

lyckas. Ja, dennes. Man van uppe nofi alek. Man van uppe nofi alek. Man van uppe nofi alovi. Fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnošta Lustiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovy. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?
2: My se připravujeme na svátek Jom Kippur, který následuje po Rosh Hashana. Rosh Hashana je počátek roku a Jom Kippur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít usmíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem. Těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
2: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby, slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jinak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se a zároveň taky odpouštět vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
2: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít, a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuji moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
2: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovatel, novinář, scénarista a svědek holokaustu Arnošt Lustig by se letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které ztělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta, fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů a on se pral, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, národním výborem a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela. A zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic ji překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel ji tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ně důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor

0: Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
1: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc. Takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala. A pak to mě to hrozně bavilo. Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přehánky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přehánkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila 2 auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
3: Česká dvanáctka.
4: Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bígo, tedy zpěvačka Bígo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli, někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já, zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. Jo, přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj. Ahoj. Když mluví...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew. V labirint.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit. Ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS-ka je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026, a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme ten.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. A rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky, Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hej Lala.

0: pro písničku Duše Lucie Vondráčkové a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule 2. místo, minulý týden místo 5. a dnes je to 4.
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh, ten se směje do rytmu tleska. Ale já mám strach.

0: půjdu tě kousnout pěkně do zadečku.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč. A po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz. A hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMSka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. 8. novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMSku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu.

0: 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oscar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
2: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat dezert, který je nepečený. Je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: To už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plotna, rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo a jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily jak ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i, to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk. A on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
0: odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu. Takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře. Jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s tolstolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, máme to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy, položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: deseti na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť. Jsme

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části.
1: Sport. Velkou cenu Španělská Formule 1

0: Kamy. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty.
2: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
3: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
2: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
3: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
2: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
2: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
3: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
2: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
3: A jste si tím opravdu jistý?
2: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
3: Nechcete třeba pomoct diváku?
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Stezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
3: No, to je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No jo, no to já chápu, ale...
2: Co máš,
3: když,
2: co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný,
3: co?
2: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
2: Další
3: jsem si
2: stížnost,
3: dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jediný hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono no. Zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřeleného soudruha náčelníka STB.
3: teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB, no a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
2: Vyml, hergo. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No jo.
2: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
2: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhů z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale... To když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
2: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
3: A proč by nemohl?
2: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
3: Jasně.
2: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
3: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, a poslední už.
2: Ale co zas?
3: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
2: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
3: Jasně, no.
2: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid. Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
3: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
2: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
3: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
2: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jakoby nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
3: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
2: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
3: A to jako jaký teda?
2: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
3: To jako, že tak řve?
2: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí, že?
3: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
2: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
3: Jo.
2: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel, no. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
3: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono, co?
2: Co, nic?
3: Nebudeš rodit, ne?
2: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo,
3: jasně, to kyselo. Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
2: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
3: To já...
2: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
3: No,
2: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
3: Jasně.
2: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
3: Ale...
2: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
3: No, ale přece...
2: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
2: No, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
2: Gutwald, ne.
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
2: Ne.
4: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Tak ti naposledy.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece dobře, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupní hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tato je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? Je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: No dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já znám ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je jako ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec třeba o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávají vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! Nebude! Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachový.
3: No vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovou kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mně včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslanecký
4: klub.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si nebere žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž. A ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní. Takové to zájezdové a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěpnej verš. Cypher žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je problém. Jistě, to není problém.
4: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No, tak děkuju, já vím, samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý. Takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já vím, už jedu, samozřejmě.
4: Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počuť.
3: Jaká mám na mysli.
5: Normální počuť. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblází, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore.
7: Stývá.
5: Ježíte, už stývá. Alcinou. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, že jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě. Já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku. Já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě. On tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Říkal, krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě po podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem. A nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké takové větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek a do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit, samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím, jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte, a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozumem.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven, ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, ale to
3: zarazí. Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011 bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
5: vždycky,
2: celý život.
5: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
5: dobrý.
2: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
5: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdina. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
5: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě.
5: Já vždycky, jo, takhle
2: nevím, já nevím.
5: Ty netušíš.
2: Tak podívám, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitanček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuju.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí. Já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedená, rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat.
1: Nedotklo.
0: Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černým. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko.

0: Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuji za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko. A přeju vám krásnou dobrou noc. No, ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale politiku a politiky bych raději v noční lince nevítal.
1: Já jsem nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/linka, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu V čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Petýka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám to se sluší a patří. Rodičů jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsem já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc. Aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nastaženou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal tykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla. Mm-hmm. Ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak na to kašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti se tak učili. Do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou tykali rodičům, že? No. A on mezi nima, že? Tak si zvykl na to tykání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám. A naslyšenou. K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz/Kolinka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak, já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte, a já taky nevím, jak se to vyvíne, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom proto posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších, babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jako měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz/Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepino. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všetky posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no, a hraběma se to hrabe a obraca a třeba obilě to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od mala byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinou aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo to, takže je to takové dost neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepino, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepino, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, Pepino.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumím všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer, přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, tak ví, že ji zdravím. Včera jsem zůstala úplně jako stabilní.
0: Staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, jsem moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje, pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, kterou máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako všechno v pořádku. Už jste si myslela, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše rádio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše rádio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Jankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého teďkom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz/lomítko linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jakživa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi takto na dálku vyřizuju, s tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku už ho na Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat tak staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tím, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu. A naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to, a ty mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako mám. Jo. Mám vnuky, jako všechno už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle, Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci. No.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenému, modrý k modrýmu. Káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti? Máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový to tykání nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata a vůbec mě to nevadí, v pohodě. Mm-hmm.
0: A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám. To vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec telefon normální, obyčejný a to je všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale jinak ne.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
1: Ano, ano.
0: Zdravím vás.
1: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba po mamince nějaký sestřík nebo Halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
0: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost v tom smyslu, třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dám na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
1: Babička jako vykala mamince, co dřív tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
0: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
1: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
0: Dobře.
1: Takže jakože líbí se mi moda všechno, ale tohle to starodávní nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, halo, slyším se?
0: Já vás poslouchám.
1: No, takže jako, já nevím, no. Znamená, že někdo je potrpí si na takové věci, a já teda ne.
0: Takže nejste staromódní.
1: Ne.
0: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
1: Taky, opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
0: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju. Já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy. Líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když pak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám
1: rovnej. Kámoš, jo. Takže, ale měli mě rádi, to jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, ale co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem, tak asi to je tak normální. Já vám, a vy taky tykáte na gymplu učitelům? No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup. Já v takové škole tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká. Ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.

0: No, já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný. A to jim říkají křestním jménem, jo? Normálně křestním jménem a tykají jim. No tak to teda mě šokovalo teda.
1: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
0: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
1: No, mě to překvapilo. Já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
0: No ne, začněte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všecko chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba aj v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdybychom se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v šesti, v sedmi, osmi letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostrané kaloty. Ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych jako, jak oni říkají, prudila, že?
0: No, to je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeji vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozorňuji, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchyřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a tahali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánvi a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutilo do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přeházovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: Jo, no. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky neúplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. No. To je Vončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky, no takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda jo. Nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé, je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tamto chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účest, to se držím svého.
0: Já
1: a
0: taky.
1: Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak
0: Afrika.
1: Ráno vstala, podívala jsem se do zrcadla, no to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám,
1: takže držím se klasicky.
0: Já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky děkuju, dobrou
0: noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám berle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala, jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, prostě to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to pokázali. No
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený v okurku,
1: já
0: máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: No, jasně, smíchat, no, hromad, eintops takový.
1: To, tak nějak. Teď už jako, jo, teď už to vím, že jo. A oni ještě mě sválně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Libino, vy jste krutě moderní.
1: No, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala a nevím co.
0: Já to znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, tak jsem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom no, zima tak vy máte na mozkové
1: letiště,
0: závity.
1: Já
0: mám letiště, no.
1: No,
0: ono se to sice hezky uklízí, letiště. Ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo, já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Libino, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádlem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak jo, děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má Středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli je to leklá ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky, taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ne. Ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva? Takový ten staromilec. A to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromódní, ale musím to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Ještě jo. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva a tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové tak klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela knedlíkům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít střídně a zdravě.
0: No, já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů vlastně, od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farna. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a takový jako nadkotníky skoro. No,
0: když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně. Ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: To věci, dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, třicítky nebo i možná 25, veš, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám nechápu. Podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lze úplně oholený teďka všude, že? Tak se úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné
1: no,
0: téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Já, mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho oholeného chlapa.
0: No nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě Oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná to, taky nějakou dostal za ušiska.
1: No. To ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jako mluví češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množný střední rod, jo, to je a posledně přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, prostě to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila no, ta pravidla. Tam taky. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén
1: no,
0: Cimrman.
1: To já miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor.
1: Ty mě na to přivedli. Já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam potom letom začala, jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuju za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou to bych taky neměl. A přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží. A příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi ostatně. Jméno samo už vás nenechá na pochybách. Pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost. Malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.
2: Stalo se módou sezóny do nepravostí rázně temat. Kaiser rock této fazony mě ale nikdy

se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ a vichr někdy kroužil.

A tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton, ten

trovádor Dalí posvačil. Na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás. V takový krásný společnosti

0: 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty světový grafiky.
1: To bylo už 88 jsem to tam 80, viděl. Ne, 98.
0: 98.
1: Ta grafika je z roku 79.
0: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
1: No.
0: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
1: No, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních 500 let.
0: Posledních 500 let. To bylo krásný.
2: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
0: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat. Ne, návod k vyloupení dneska.
2: Každý ráno na vás
0: každý
2: koukám.
0: Ráno?
2: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
0: A víš, že já
2: na
0: taky.
2: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
1: Jo.
2: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
0: Tomáčku,
2: tenkrát...
0: nevytahuj se, nemám ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
1: Ale vůbec ne.
0: Ne.
1: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
0: Jo, takhle.
1: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
2: A to už byla střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
1: ne, to byla na Vinohradech,
0: Dřív
1: se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak s zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození. A že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
0: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
1: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
0: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
2: No,
0: dohnal a předehnal.
1: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
0: No.
1: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
0: základ
1: jsem byl jako
0: všeho.
1: Základ všeho. A
0: přesně.
1: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škicák a kreslíte.

0: myslete všude a všecko.
1: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle?
0: S Jirkou
1: srdcem. A jak jsi dostal k hraní?
0: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: Když jsem dostal pozvánku na bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Stockholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. No, já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? No. On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je krásný.
0: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Ještě. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A ty nebyl, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
0: Zvlášť, protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady ano. Se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velký zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili, vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěly plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou. Všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom jsi. Samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a já už to si připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíšmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu, jdu vždycky do bráničského sklípka na pivo.
1: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
1: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili, totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Soňa s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoké noze. A Soňička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježíš Maria, utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klid,
2: co
4: tam
2: já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm.
2: No právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku. Nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřína dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda. Když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl v druhém ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem od toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděný desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: pan Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohly, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbili hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy, anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní, kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvané neslušné odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavě mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

že svou cestu znáš, chceš po ní jít, svá kouzla skrývá tvůj cit.

0: Dáte oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.